0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj

0: Máme taky Ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Hezky.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Vyřeší život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Ξύπνε ως του. Αβ ράδιο βράει σόγκ, ktorý budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu.

0: Taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: zábava, vlny, tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzavek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: tak všechno mám.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
3: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.

0: kterou nemusíš hledat. Fajn. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Na letišti Václava Havla je vyhlášená stávková pohotovost. Pět odborných organizací protestuje proti jmenování nového šéfa letiště a upozorňuje na obavy o budoucnost podniku i zaměstnanců. Dcera jedné italské rodiny vrátila téměř 40 kg písku, který si její rodiče odvezli ze Sardinie jako suvenýr. Splnila tak poslední přání svojí maminky. Odnášení písku si je na Sardinii už řadu let zakázaný, protože pomáhá chránit tamní pláže před erozí. Pilot letadla s argentinskými fanoušky během letu oznámil, že jejich reprezentace vyhrála finále mistrovství světa. Cestující propukli v oslavy, jenomže informace byla chybná.

strašný dobrý ráno. Já jsem se teďka úplně zasekla, protože mi začal nefungovat pult. Ještě jednou, čau, ahoj, krásný dobrý ráno. Znova minuta, 2 minuty po 6. hodině, středa, a to znamená, že jsme v polovině toho pracovního týdne. Doufám, že se máte dobře a že jste zvládli úterý, protože úterý je vždycky ta část celá bolestivá celého tohohle toho týdne. No nic, jak říká moje kadeřnice, jakmile je středa, už jsme za polovinou a to znamená, že víkend za rohem. Já doufám, že to vnímáte stejně. Dneska jsme stále znova bez Fikyho, ale uvidíme, třeba už zítra se zase objeví. No nic, pokračujeme, pojďme dál, pojďme na dobrý song. Máme tady Heroes od Alesha nebo Temper City Self Aware. Tak krásný dobrý ráno a já doufám, že mě ten pult nebude zlobit. Morning Boost.

City Song s názvem Self-Aware je něco, co nám dohrálo tady při středě 9 minutek po 6. A včera jsem říkala, že před včerejškem vyšel trailer na Doomsday Avengers a dneska můžu říct, že včera vyšel Spider-Man. Ne, jakože by vyšel celý film, ale vyšel úplně poslední trailer. Má dokonce takový jako podnázev, jmenuje se to Peter's Journey, jakoby Petrova cesta. A já vám znova nebudu úplně spoilerovat, co všechno v tom je, ale můžu říct, že to vydali 11 hodin zpátky a už teď to má 1,5 milionu zhlédnutí, což je naprosto crazy. Takhle nám to prostě poslední trailer dropnout týden před tím, než to vyjde. Ježíš Maria, už to potřebuji vidět, nevím jak vy. Tak kdybyste to chtěli vidět, rozhodně mrkněte. Je tam víc rozehraný vztah Petera Parkera k MJ. A určitě to stojí za to, abyste věděli, do čeho jdete. Takže, Spider-Man Brand New Day, final trailer, prostě poslední trailer, Peter's Journey. Mrkněte na to. Myslím si, že se máme na co těšit. Bude to naprosto skvělý. Já se těším víc, než jak dítě na Vánoce, si myslím. OK, tak tohle je taková menší zpráva pro ráno ode mě pro vás a pojďme pokračovat. Před námi další skvělý hity. Hey.

0: AXL Ingrosso. Tohle to po ránu More Than You Know. 20 minutek po 6. hodině, krásný dobrý ráno a pojďme se podívat dál. A to nemusíme chodit daleko. Před námi Somber 12 to 12. Naprostá peska, která po ránu prostě nikdy nesmí chybět. No a nebo taky tohle. Pro dobrý ráno Martin Garrix, nebo Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Trošku na probuzení a trošku na nabuzení. A opakovat vám to budu klidně dokola. Tak tyhle ty pesky za malý okamžik tady v éteru Fajnu. A pak už budete rozhodovat jenom vy o tom, co bude hrát. Morning Boost.
1: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: firmanazajitky.cz.

Futuren. Jo, Eternity. Nám dohrálo tady při raním fajnu. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte, ať už jdete z práce, do práce, nebo vstáváte, je to jenom na vás. Pojďme si to ráno udělat o něco lepší. 724634634, to znamená, že na tohleto číslo mi napište song, který by vám po ránu udělal radost. Napište jméno interpreta, název songu a pojďte napsat, komu byste to chtěli věnovat. 724634634 ještě jednou. Pojďte přát a pokud je to v našem playlistu, já vám to tam rozhodně dám. No a dáme si takový menší pravidlo. Kdo dřív přijde, ten dřív hraje. Tak startujte telefony a pište.

0: zpívajících o pozdních rozmluvách nebo rozpravách. Late night talking. Možná je to pro vás třeba důvod, proč jste dneska nevyšpalí po ránu, ale i tak pokračujme. Co budeme hrát podle vás? Třeba vás to probudí a třeba se tím sami nabudíte. Pojďme se podívat, co jste psali. Těch zpráv přišlo zase strašně moc. Já za to moc děkuju, ale vybrala jsem ty nejrychlejší. Úplně nejrychlejší je tady Dobré ráno, Vendulko a srdíčko. A nechte toho. Prosím, zahraješ SOS od Avicii, dříve jste to hráli. A věnuju to všem, kdo právě teď jedou do práce. Jasný, není problém, máme to tam. Tady je taky je tady zpráva. Ahoj, můžeš tam prosím pustit On and On od Sub Focus. Přidávám do playlistu. Pak je tady taky zpráva, jestli bychom mohli zahrát od Kelina Podvod pro Verču a pro Míšu na Ladovém centru. Nemáme tady úplně podvod od Kelina, ale dovolím si tam dát aspoň stovky let. A taky někdo píše, čau, dala bych si Kelvina Harrise How Deep Is Your Love pro všechny, co právě teď vstávají, protože je to náročný. Není problém, přidávám do playlistu tyhle ty songy podle vás teďka tady na Fajnu, tak si je užijte, volume doprava, za chviličku vám je tam posílám. Morning Boost.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Každý už tam bude.
4: Přestaň! Mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: JN Interiér.
2: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
3: I táta přece vaří.
1: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
2: www.jnointeriér.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

7. hodina raní. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. Pojďme si říct, že existují na TikToku slečny i pánové, který jakoby mají vysoký standardy. Co tím myslím? Takový ty až nereální standardy. Jo, třeba existuje jedna slečna tady na českém TikToku, která říká, že její muž nebo přítel by měl vydělávat 1 000 000 měsíčně, měl by jí kupovat všechny různé srandičky z pařížský. Kdo neví, co je pařížská, to je taková ta drahá ulice v Praze, kde je strašně moc drahých obchodů. Jo, kolikrát si hlídají, v jakém obličení tam vůbec vejdete do toho obchodu. Je to fakt jako prestižní. No tak já mám pro vás protiargument. Jestli na vás někdy někdo bude zkoušet něco takového, a je jedno, jestli je to holka nebo kluk, jestli prostě někdo má nereální standardy, tak si vemte příklad z ženy, která si udělala pilotní průkaz jen proto, aby vrtulníkem osvobodila svého manžela z vězení. Jo, já si myslím, že tohle to bude můj standard ode dnešního dne. Pokud po mně někdo bude něco chtít, bude to pro mě nereálný. Můj standard automaticky bude tohle. Pokud já budu v průšvihu, ty mě musíš zachránit. A je úplně jedno, jak velký ten průšvih bude, a je úplně jedno, co pro to budeš muset udělat. Vrtulník, vězení, záchrana, hele, za mě dobrý, jakoby. Tak tady máte ty vaše standardy. No nic, hele, my pokračujeme dál ve vašich psonzích. Před námi Kelvin, jeho 100 let, nebo Calvin Harris, How Deep Is Your Love.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Jsme online.
7: Online.
6: Jsme na DAB+. Plus.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Hot news.
8: Zpráva nemovitostí v Hradci Králové přišla kvůli sofistikovanému podvodu o desítky milionů korun. Zaměstnanec uvěřil falešným policistům a bankéřům, který ho pod tlakem přesvědčili k převodu peněz. Případ vyšetřuje policie a znovu upozorňuje, že podobné podvody cílí i na firmy a instituce. Tohle je noční můra každého pacienta. 20letá Francouzka šla na operaci kotníku, ale po probuzení zjistila, že jí lékaři omylem vytrhli všechny 4 zuby moudrosti. Kvůli záměně dokumentace podstoupila úplně jiný zákrok, než měla. Nemocnice chybu přiznala a dívce nabídla odškodnění. V Japonsku vznikl nový způsob, jak bojovat s extrémními vedry. Speciální chladící kabiny dokážou během 5 až 10 minut ochladit člověka pomocí studeného vzduchu, který míří na hlavu, krk a záda.

ráno, krásnou středu všem, co posloucháte. Máme 22. července, máme druhou hodinku Morning Boostu na svém startu. No a čeká nás naprosto skvělý playlist. Před námi Lady Gaga, The Dead Dance nebo Marshmallow, Besily, Happier. To je něco, co si zasloužíme úplně všichni po ránu. A taky mám pro vás menší doporučení toho, co byste měli udělat pro to, aby vám bylo psychicky líp a abyste prej údajně vydali i lepší výkon v práci. No tak rozhodně poslouchejte za chvilku, no a do té doby tyhle pecky. Morning Boost.

Lady Gaga i The Dance. Něco, co dohrává tady na Fajnu. Při ránu, 11 minutek po 7. Krásný, dobrý ráno všem. No a mám tady pro vás takový jako reminder, nebo takovou jako věc, která by vám mohla pomoct prej údajně s vaší pracovní motivací a vlastně celkově jako s životem. Že by vám to mělo jako ten život udělat hezčí a jednodušší. Tak prosím vás, zní to jednoduše. Údajně máme prostě mít během týdne jeden líný den. Jo, to znamená, že prostě nehneme ani prstem. Kolikrát ani nemusíte vstát z postele, teda samozřejmě, pokud nepotřebujete samozřejmě vykonat nějakou jinou potřebu nebo jít do sprchy, to je docela fajn vstát. Ale prostě jeden den si jako vynahradit jenom pro sebe, dělat to, co máte rádi, ale moc se u toho nenamáhat, jo? To třeba znamená, že nemusíte jako třeba celý den jenom ležet. Může to být klidně pracovní den, jenom toho neuděláte tolik. Uděláte to trošku línější, takzvaně všechno obejdete, ale jako proč ne, že jo? Jako za mě jo, každý by se měl udělat takový den, ať už je to víkend nebo jen jeden den v týdnu. Hele, je to výzkum. Je to výzkum, jo? A kdo jsem já, abych rozporovala výzkumům, které mě nikdy nenapadly, že by mohly existovat? Že

0: pustit už.
1: Eva Farnaj, Perpetuum mobile, to nám dohrálo 19 minutek po 7 hodině, krásný dobrý ráno, máme středu. No a pojďme si říct, že v Ghaně se toho rozhodně nebojí. Čeho se nebojí? Oni vyrábí rakve podle toho, co lidé milovali za života. Takže pokud jste byli milovníci rybaření, vaše rakve je ve tvaru ryby a opravdu jako ryba vypadá. Pokud jste milovali, já nevím, třeba energiťáky, tak máte energiťák jako rakev. Pokud jste měli rádi donuty, tak můžete mít donuty jako rakev. A mně to připadá naprosto šílený. Ale vlastně hrozně hezký. A napadá mě vlastně úplně jedna jediná věc. Zeptat se vás, jakou rakev, kdybyste si mohli vybrat cokoliv a mělo by to popisovat vaši osobnost, tak co byste se vybrali? Jakou rakev byste měli? Může to být třeba kabelka, může to být třeba auto, může to být vlastně nějaký jídlo. Za mě jednoduše by to byl pokébal. Neptejte se mě. Prostě pokébal. Já to prostě miluju, pokémony, jo? 724-634-634, pojďte se podělit. Já vím, že je to takový téma trošku ošemetný, ale zase na jednu stranu, jako mít rakev, na kterou se všichni budou koukat s údivem. Ale proč ne? Za mě rozhodně ano. Takže 724-634-634. Jakou rakev byste si představovali, která by mohla popisovat vás a to, co máte rádi? No, a do té doby tohle. Před námi Chemical Brothers, jejich Ghost, taky Purple Disco Machine, Fireworks, nebo Olivia Rodrigo, Good For You. A vy pojďte psát, protože mě to zajímá, minimálně se alespoň o něco víc zase poznáme. Morning Boost.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Výhry. Slevy. Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Olivia Rodrigo, její Good For You, něco, co nám dohrálo tady na fajnu. Krásný dobrý ráno, posloucháte Music, teda Music Boost, Morning Boost. Sven dneska jenom, Fiky tady není. Každopádně, my řešíme rakve. Jak jako řešíme rakve? Takhle, v Ghaně vyrábějí rakve podle toho, co jste milovali za života, jo? Nebo jako prostě toho, co vás bavilo, nějaký koníček nebo tak. Pokud jste třeba byli rybář, tak máte rakev ve tvaru ryby a jsou fakt jako veliký, jsou vlastně krásný strašně. A já, moje otázka byla, kdybyste si mohli vybrat podle toho, co milujete, jakou rakev byste jednoho krásného dne chtěli, tak jaká by to byla? Pojďme se podívat na vaše zprávy. Docela vás tohleto téma baví a těch zpráv jako spoustu. Píše třeba Peťula, dobré ránko, za mě by to byly brambůrky. Otázka nastává, jaká příchuť a jaký brambůrky by to byly. Verka píše, já bych chtěla mít rakev BTS, nevím, jak by akorát vypadala. Zkusila bych třeba nějaký jako jejich písničky dát dohromady, možná z toho dát nějaký vibe, to by mohlo být docela zajímavý. Píše taky Rob, dobrý, vystěhovala by mě rakev ve tvaru sluchátka. OK, píše Lukáš, rakev určitě ve tvaru Lego kostičky, tak to cením. Spousta lidí miluje se milovat, ale nedokáže si představit, jakou rakev bych měl. Krásné dobré ráno, Carlos. Hele, pokud se fakt jako miluješ, tak si myslím, že rakev, která je polepená tvými fotkami a tvým obličejem, je doslova vystěhující, takže není zač, za nápad si beru 500. Pojďme dál, píše taky Monča. Pro mě určitě rakev ve tvaru Buster Swords Final Fantasy 7. OK. Wow, nenáročný. Dobře, dobře. Taky píše Míša z Litoměřic. Ahoj, za mě by to byl gumovej medvídek nebo ruská zmrzlina. Nevím, co je lepší, jestli být v průhledné rakvi nebo ve zmrzlině. A nebo zmrzlinu ruškou a kolem ní ty gumový medvídky. Tak je super. OK, díky, pojďme od tohle tématu dál. Díky moc za vaše zprávy, díky moc za účast, jich tady spoustu, jich tady hrozně moc, klidně můžete dopsat další, je to jenom na vás. A pojďme pokračovat, před náma Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run. Exclusive new music. Vždycky hot.

0: naprosto skvělý Ray Dalton. Jeho Blood Running. Něco se nám dohrálo 40 minut po 7 hodině raní. Krásný dobrý ráno a pojďme dál. Pojďme třeba hledat svého manžela. Tohle to je Ray, Where is my husband? Něco, co za malý okamžik rozhodně bude znít a rezonovat éterem. Energii nabitá věc. Co je taky energii nabitá věc? A po ránu rozhodně bodné tohle. Ijel Ultranade, jejich Moving to the Sun. Čas je trošku zatančit. Proč ne při té středě? Můžeme oslovovat, že polovinu týdne pracovního máme téměř za sebou. Takže pojďme hledat pozitiva. Tyhle ty pecky za malý okamžik jen a jedině pro vás v éteru. Pro lepší ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Auto Jarov.cz.

Igel Ultranate, jejich Moving to the Sun. 11 minutek, 8 hodina. A pojďme si říct, že pro vás mám něco naprosto skvělého. Máme tady totiž pro vás soutěž, opět znova a je na našem Instagramu. Pozor, tentokrát to ale není příspěvek, tentokrát budete muset jít do naší komunity. To znamená, že si najdete Instagram, kde jsme jako Fajn Radio a kliknete jednoduše na tohle je fajn, který máme v bio, to znamená, že se přidáte do naší komunity. No a o co soutěžíme? Soutěžíme o merch našeho skvělého, milovaného, já to miluju, jako fakt je tohle ten nejlepší reality show ever, Are You The One. No a o co soutěžíte úplně přesně, je to merch Are You The One. Takže dostanete spoustu věcí a soutěžíme do neděle 26.7. Takže rozhodně utíkejte na náš Instagram, jsme tam jako Fajn Radio a v naší komunitě budete moct soutěžit právě o merch Are You The One. 8 výherců a každý vyhrává jeden balíček. Co je Are You The One, kdybyste náhodou nevěděli, je to reality show, kde se spojí několik lidí a už předem mají vybraný svůj meč a hledaj toho pravého, proto je to Are You The One, neboli seš ten jeden. Kdybyste náhodou nevěděli, máme o tom i podcast na YouTube, tam jsme taky jako Fajn Radio, takže na to běžte rozhodně mrknout, ať minimálně víte, o čem to je a můžete se zapojit do soutěže. Takže ještě jednou, náš Instagram, Fajn Radio, komunita, tohle je fajn a tam soutěžíme.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Get ready for sound. Fresh.

0: Dneska polojasno až jasno, během dne postupné přibývání oblačnosti, no a k večeru ojediněle můžeme očekávat i nějaký ty přeháňky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
0: News. Na jihu Čech lidi hlásí možný pozorování černý pumy. Svědek jich měl zalíhnout na Táborsku a potom podobnou šelmu měla o týden později vidět i řidička automobilu. Policie případ prověřuje společně s myslivci a veterináři, ale zatím není vůbec nic jasné. Umělá inteligence se vyvíjí raketovým tempem a někteří odborníci varují, že bez jasných pravidel může v budoucnu představovat vážný riziko pro lidstvo. Podle expertů je potřeba řešit bezpečnost AI dřív, než jí schopnosti předběhnou naši kontrolu. Fanoušci Rihany čekají na její nový album už 10 let. Teď se objevily spekulace, že při práci na svý 9. desce čerpá inspiraci z legendárních Queenů a hlavně z odkazu Freddieho Mercuryho.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

hodinka Morning Boostu je na svém startu. Krásný dobrý ráno, 8:02 máme středu. Doufám, že se máte krásně, nebo minimálně se vám do té práce nějakým způsobem jede dobře. Proto, aby to tak bylo, máme tady skvělý songy. Tame Impala, Jenny, Dracula, nebo teď už Ale Farben From Disco to Disco. Takže krásný dobrý ráno, v práci to zvládněte. Máme přeci jenom středu, to znamená, že polovina pracovního týdne je za náma. Morning Boost.

0: dohrává Eterem Fajnu.
1: 8 minutek po 8 hodině, krásné dobré ráno, všem, co posloucháte, fajn. A pojďme si říct, že AI vlastně jako začíná ovládat svět. Jak to myslím? V newyorské škole bude nově vyučovat robotická učitelka s umělou inteligencí. Není to úplně tak, že by vyučovala místo jiný učitelky, budou tam právě učitelé plus tenhle ten humanoidní robot, který je řízený AI. A jeho jako cílem je vlastně zapojit žáky tak, že si vlastně pamatuje, co ti žáci řekli třeba den předem, nebo jak jim to jde, kde mají nějaké mezery, a proto pro ně bude dělat nějaký takový jako pracovní listy, bude se jim prostě věnovat, bude to takový víc jako osobnější, než jako když máte celou třídu a prostě musíte dohnat ten zbytek. A co, to mi vlastně jako přijde naprosto skvělý. Začne to už prý tenhle ten první projekt na podzim tohohle toho roku. Takže jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Nemyslím si, že to je špatně. Jakože trošku se toho bojím, protože jak se jenom říká, ten zákon o bezpečnosti umělé inteligence je docela důležitý. O tom mluvila dokonce i Míša dneska v Hot News. Ale jako za mě dobrý. Jako spoustu žáků potřebuje individuální přístup a takhle jim to vlastně můžeme dopřát. OK. A hlavně, co mi teda přijde nejlepší, je to, že vás konečně nebude přeučená ruštinářská učit angličtinu. To bylo fakt příšerný.

0: Smokers, Emily. Emily Warren, jejich první stejně, co se nám dohralo tady v raním Morning Boostu. A já jsem se před chvíličkou bavila o umělý inteligenci, o tom, že má být vlastně ve škole a má to být jako učitel nebo respektive pomoc učitelovi, že se bude pamatovat, co žáci říkali, a má to pomoct k nějakému individuálnímu přístupu. Pár sekund zpátky mi právě teďka přišla zpráva na takový doporučení. Mám tady zprávu. Ahoj, hele, ohledně té umělé inteligence do školy. Včera jsem viděl na Primě včera jsem na Primě koukal video film Minuty do popravy, OK. Děj sleduje detektiva, kterého obviní z vraždy jeho ženy a má jen 90 minut na to dokázat před umělou inteligencí svou nevinu, jinak bude odsouzen. Doporučuji se na to podívat. Tak takový menší doporučení pro nás všechny. Já si myslím, že na to dneska určitě mrknu, takže díky, protože tohle to mě hrozně zajímá. A vlastně můžeme si říct, že to je nějaký jako sci-fi, ale tohle to je sci-fi, který se reálně může stát. Tak takový menší doporučení, kdybyste chtěli taky. Díky moc za něj a pojďme dál. Před náma Alex Warren, jeho Passenger. Opakuju, film se jmenuje ještě jednou Minuty do popravy. A my pokračujeme dál. Cameron Whitcomb Medusa, ten tu bude taky. Tate McRae Revolving Door, neboli Otočný dveře. Tak jo, volíme doprava za chvilku pro lepší ráno. Morning Boost.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali Auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
9: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

a Tate McRae, Revolving Door. 32 minuty po 8 hodině. Krásný dobrý ráno, posloucháte Morning Boost s Vendy, dneska speciálně jenom s Vendy. No a pojďme si říct, že nás čeká naprostej update. Po 10 letech by mělo vyjít nový album od Rihany. A objevují se spekulace, že by právě se měla inspirovat kapelou Queen a hlavně především Freddiem Mercurym. Takže by to mělo znít jako jejich hity, částečně v uvozovkách. Hele, já se jako vlastně těším, zajímá mě to, protože Rihanna, jsou poslední, co si tak pamatuju, jako velkou věc je Breaking Dishes, to tady hrajeme docela často, tak jsem zvědavá na její album, co nám vlastně donese, no a pojďme si připomenout, kdo je vlastně Rihanna. Pojďme si dát její SOS, zlepšit si ráno, připomenout si tohle velký jméno a říct si, že za malý okamžik nebo brzy rozhodně nějaký to album přijde, takže volume doprava SOS.

0: Stay Fresh, Gold Dust. To je něco, co jsme po ránu rozhodně potřebovali pro lepší energii. Co nás ještě čeká do konce hodinky tady na Fajnu v Morning Boostu je třeba tohle. Před námi Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. To si dáme taky Kygo Conrad, Firestone. No a za malý okamžik taky Music Boost. Takže rozhodně buďte ready. A pojďme si užít pár společných posledních minut dnešního dne. Tady v Morning Boostu. Za malý okamžik tyhle ty pecky. A za chvilku se taky loučíme. Morning Boost.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Bet & Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
9: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
8: Ne, co to je?
9: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
8: Fakt jo? A co to stojí?
9: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
10: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.
16: Fine.

Hráli jsme v Neil Horan jejich Drive Safe, to nám dohrálo a tak je to song, kterým se dneska s vámi loučím. Mějte se krásně, bylo to naprosto skvělý, přežijte středu, přece jenom, jak opakuju celý ráno, je to polovina týdne za náma vlastně oškrtnutá, takže to už může být jen a jen lepší. Zítra čtvrtek, malý pátek, pak ten pátek, no a ten vysněný víkend úplně za dveřma. Ještě jednou mějte se krásně, bylo to skvělý a teď už Music Boost s Andrejkou Kocek Kautskou, mějte se krásně a na rozloučení ještě Kygo Conrad, jejich Firestone. Tak čau!

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.

0: Hosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Hezký ráno vám přeju, než společně odstartujeme Music Boost, mrkneme se na oblohu. Zpočátku dneska čekáme polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti, no a odpoledne a večer se zejména na severu ojediněle vyskytnou přehánky. No a teploty 19, maximálně 24 stupňů Celsia.
2: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Na letišti Václava Havla je vyhlášená stávková pohotovost. Pět odborných organizací protestuje proti jmenování nového šéfa letiště a upozorňuje na obavy o budoucnost podniku i zaměstnanců. Dcera jedné italské rodiny vrátila téměř 40 kg písku, který si její rodiče odvezli ze Sardinie jako suvenýr. Splnila tak poslední přání svojí maminky. Odnášení písku si je na Sardinii už řadu let zakázaný, protože pomáhá chránit tamní pláže před erozí. Pilot letadla s argentinskými fanoušky během letu oznámil, že jejich reprezentace vyhrála finále mistrovství světa. Cestující propukli v oslavy, jenomže informace byla chybná.

0: Music Boost.
1: Music Boost.
2: Music Boost.
0: Andrea Kautska.
3: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 1.
4: Hezké ráno, dobrý den. Prosím vás, všimli jste si toho, jak nám ty teploty vlastně spadly do normálu, že se ty lidi kolem nás začaly i normálně chovat? Že je všechno tak nějak jako klidnější? Nebo mi řekněte, to mám jenom já, kamarády, co se ve vedrech chovají bláznivě? Nemám, že? Ale buďme za to rádi, že máme chvilku klid, no a pojďme si užít středeční dopoledne. Tohle je start Music Boostu.
1: Music Boost. Give me five.
3: Fine.
4: Yeah. A taky pět songů na dnešní rozjezd. Startuje Sofien, taky Ben a jejich slzy.

0: Dnešní Gimme 5 pěcounku na dopolední rozjezd uzavírá Gracie Abrams That's So True. No a tohle je středeční Music Boost. Dneska je prosím vás podle mě ten den, kdy se díváme z okna a přemýšlíme mikina, trko, tílko, kalhoty nebo sukně. Vezmeme nakonec úplně všechno a každých 10 minut se převlíkáme. Ale je to fajn lidi, zase pojďme si uvědomit, že dneska žádný déšť, bouřka, žádný šílený horka ani zima. Dneska je prostě tak akorát den pro všechny. Myslím si, že dneska se konečně všichni Češi můžou prostě pohodlně usadit a říci, dneska si na počasí nebudu stěžovat. Zkusme to vydržet, aspoň jednou. Za chvilku pro vás v éteru Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Vítej mezi náma, tohle bude Kellyn, taky Štajne 27. Tak hezkou středu na fajnu.
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty. Please welcome One Republic. Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
3: Hi, I'm Gracie DeBrons.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Hi, we're Blackpink.
1: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
3: Fajn. Vždycky, ho?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
9: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
11: Už tam bude.
12: Nech toho.
11: Nechtěji, už tam bude.
12: Přestaň. Je mě vedro.
13: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: To je krásná kuchyň.
17: A jak je praktická.
18: To bych chtěla domů.
19: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
20: www.jnointeriér.cz.
21: Využijte váš prostor.
22: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
23: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
24: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
25: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
26: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
25: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
27: firmanazajitky.cz.
28: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

Dopolední Music Bus na Fajnu dohrála nám Dua Lipa jejich Break My Heart. No, já vás se musím trošku s něčím postěžovat. Mám ráda, jak dneska všechno dostane anglický název, tváří se to jako nějaká novinka, jako revoluce, jo. Včera mě docela trošku pohoršil takový článek, ve kterém se řešil nějaký friendfluence. Prosím vás, je to nový termín, který znamená, že vám kamarád radí, s kým máte randit. A nebo naopak, když s někým už randíte, tak vám jakoby dává nějaký doporučení a vlastně ten kamarád vybírá, jestli to rande může být druhý, třetí. Jako moje kamarádky tohle dělají už 15 let? To přece není žádná novinka. Akorát jsme tomu neříkali teda friendfluence, ale říkali jsme, hej, neblbni, ten má divnou fotku s rybou prostě na WhatsAppu, dej to jako okamžitě, nepokračuj v tom. A myslím si, že je to normální a nemyslím si, že je to otázka žen. Děláme to všichni, i pánové. Prostě jdete s někým na rande, tak se vždycky pochlubíte kámošům. Ukážete fotku, řeknete, jaký to bylo, pak řeknete, s čím jste třeba nesouhlasili, no a kámoši nebo kámošky řeknou, jo, hele, to je dobrý, přesto se přeneseš. A nebo naopak, hej, hoď zpátečku, najde se lepší. No není to přece normální? Posloucháš

0: Self-aware, tohle je Tempro City. Dali jsme si Music Boostu na fajnu, krátce před 9:45. No a podle vašich zpráv se prostě shodneme na tom, že ten termín novej friendfluence prostě neexistuje. Dávno tady máme, dávno vlastně se svýma kámoškama, kamarádama prostě probíráme to, jestli prostě v randění s konkrétní osobou pokračovat. Jo. Dokonce přišla zpráva od Anety, jasně, že každý chlap musel projít mýma kámoškama, to je jasný. Teda doufám, že to spojení projít mýma kámoškama znamenalo jakože schválení kámoškama. Jestli to bylo myšleno jinak, tak je to pěkně divný. Za chvilku Mark Embero, jeho Belong Together. Tak hezky dopo. Music Boost. Music Boost.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Tahické léto v Aquapol Praha už je tady.
6: Zábava vody tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
16: Music. Fine.

0: Na fajnu nám dohrál Harry Styles jeho American Girls. Dáváte si dnešní Music Boost? Mimochodem, prosím vás, Harry Styles se teď hodně řeší. Jo? U nás sice teď dohrál v éteru, ale ve světě teď nemá úplně dobrý jméno, protože zrušil koncert v Brazílii jenom pár hodin do jeho začátku. Takhle, říká se, že jako to bylo kvůli zdravotním problémům, ale zatím se k tomu samotný vlastně Harry nevyjádřil. Lístky byly proplacený lidem zpátky, no ale někteří fanoušci se trošku pobuřují. Samozřejmě máme všichni strach o Harryho, doufáme, že jako jeho zdravotní stav je v pořádku. Jen se tak někteří domnívají, ono to tak občas je, že když nemůžete vyprodat vstupenky, že se vám jako udělá ouvej a zrušíte koncert. Ale nebudeme předbíhat, počkáme, až se k tomu Harry vyjádří. Kdo se vyjádřovat rozhodně nemusí, je Sigala a jeho Reptide. Právě teď.
1: Tohle je fajn.

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání. Sleduj Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Nový tracky.

0: Dneska čekáme polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer na severu, prosím vás, počítejme s přeháňkami, no a teploty 19, maximálně 24 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Správa nemovitostí v Hradci Králové přišla kvůli sofistikovanému podvodu o desítky milionů korun. Zaměstnanec uvěřil falešným policistům a bankéřům, kteří ho pod tlakem přesvědčili k převodu peněz. Případ vyšetřuje policie a znovu upozorňuje, že podobné podvody cílí i na firmy a instituce. Tohle je noční můra každého pacienta. 20letá Francouzka šla na operaci kotníku, ale po probuzení zjistila, že jí lékaři omylem vytrhli všechny 4 zuby moudrosti. Kvůli záměně dokumentace podstoupila úplně jiný zákrok, než měla. Nemocnice chybu přiznala a dívce nabídla odškodnění. V Japonsku vznikl nový způsob, jak bojovat s extrémními vedry. Speciální chladící kabiny dokážou během 5 až 10 minut ochladit člověka pomocí studeného vzduchu, který míří na hlavu, krk a záda.
1: Fine. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
0: No tak zase jednou budeme trošku romantický. Máme tady mikroromantiku, která údajně vládne dnešním vztahům. No tak si to společně ověříme, trošku to zdrbneme. Taky si dáme lubriku, no a doplníme to samozřejmě skvělejma songama. Tiffany Aris, taky DJ Joe, anebo třeba právě teď Ed Sheeran a jeho Asizam.

Very Go, tohle je Tiffany Aris. Dnešní Music Boost na fajnu. Prosím vás, pojďme si uvědomit, že velká romantická gesta je něco, na co můžeme už klidně zapomenout. Čím dál tím více lidí prej totiž oceňuje takzvanou mikroromantiku. Jsou to drobnosti, které nestojí úplně moc, nebo skoro nic, ale dokážou tomu druhému prostě zpříjemnit den. Prosím vás, podíváme se na to, co to znamená v praxi. Uděláte partnerovi ranní kafe, aniž by o něj požádal. Při nákupu mu do košíku hodíte jeho oblíbený mandle v čokoládě, no a přes den mu pošlete nějakou milou SMSku, něco ve smyslu jako ať se ti hezky pracuje, miláčku. A to je celý. Tak toto je prosím vás mikroromantika. V jednom dotazníku, kterého se účastnili lidé, kteří jsou v dlouhodobém vztahu, tak vyšlo najevo, že 86% lidí si myslí, že právě tyhle malý gesta, tahle mikroromantika fakt jako funguje a jsou dneska nejlepším způsobem, jak vlastně vyjadřovat náklonnost. To znamená, máme tady možná novodobý lék na dlouhodobé vztahy. A já se opět ptám, a nechci rýpat, ale opět to udělám. Proč si nemůžeme dávat malá gesta, ale i ta velká? Kdo to zakázal? Prostě udělej mi ranní kafe. Ano, to je hezký. Koup mi prostě oblíbenou čokoládu. Ale to auto k tomu přihoď taky.

0: begging, tohle jsou Maneskin. I'm begging, begging you to put your love and hand out. Tyhle sexy chrapláky mužský si dáváme jenom na fajnu. Za chvilku Zara Larsson, Lush Life, song z roku 2015 jako hlavní single z alba So Good. Pořád dokola se tam zpívá Nebudu čekat na lásku, budu si užívat život sama se svými přáteli. A to si myslím, že je taky takový dobrý letní moto. Tak na fajnu si ho za chvilku dáme. Fajn
1: Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Vytáhni Jendu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
0: Povídám, vytáhni Jendu!
1: No jo, výtahy jedna!
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo!
3: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna!
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
6: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
7: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
6: Ne, co to je?
7: Hele, žádný terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
6: Fakt jo? A co to stojí?
7: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
8: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
11: Výhry. Slevy. Zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
16: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
17: This is Bruno Mars. I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter. Music. Fine.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sex na festivalu je jako čistý záchod. Teoreticky existuje, ale najít ho...
3: Hit music station.

0: středeční dopoledne na Fajnu. Doufám, že to dopoledne máte dobrý. No, co znamená dobrý dopoledne? Že vás třeba někdo nenaštval, dobře jste se vyspali, stihli jste snídaní, dobrý kafe, no a v práci to nějakým způsobem prostě jde. Utíká to. No a jestli ne, tak to za chvilku změníme. Musím přiznat, mám velkou slabost pro Teddyho Swimse. Tohle jeho nejnovější song Mr. Know It All, neboli Všeználek. Zpívá tam vlastně o člověku, který si všechno v životě zkazí právě tím, že už dopředu předpokládá, že to špatně dopadne. A právě proto to vždycky špatně dopadne. Tak pojďme ladit fajn, no a pojďme mít dobrý dopo. Music Boost. Music Boost.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: Události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: To nejlepší z Prahy v Riegrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.

Becker, tohle zpívá Sombr na fajnou 6 minutek do 11. hodiny. Já jsem včera chtěla jít do kina a šla jsem akorát do Háje. Máme tu filmovou událost, o který se teď mluví úplně všude. Kina praskají ve švech a diváci míří na velkolepou Odiseu od režisera Christophera Nolana. Jako takhle. Ten film má 3 hodiny a říká se, že je to jeho nejlepší film. A říkám si, jestli je něco lepšího než třeba jeho Interstellar, tak to bude sakra pecka. A proto jsem si říkala, jasně, musím to vidět taky, ne? No, musím to vidět. No, ale ono to není možné někde vidět. Jako opravdu všechny kina mají neustále plno. Vlastně je to dobře, aspoň vidět, jak moc velký zájem o to jde. Ale co mě včera úplně zaskočilo, jako dost, bylo to, že dokonce některá kina dali čas projekce v 1 ráno. A v 1 ráno ta projekce byla plná. Řekněte mi, kdo z vás má v 1 hodinu ráno na to jít čas na další 3 hodiny do kina? Jakože to znamená, vyjdete z kina ve 4 ráno a jdete rovnou do práce, nebo jako vezmete si kvůli tomu, abyste viděli Odiseu jako volno? No, včera mi to docela zarazilo, že jsem si říkala, ty brďo, jasně, tak půjdu v 1 ráno, haha, a ono už tam bylo plno. No nic, asi si budu muset počkat, ale prostě přivádí mě to k myšlence, že mezi náma chodí prostě divný lidi, kteří chodí v 1 ráno do kina na 3 hodiny. Ale dobře, třeba jste to zrovna vy. My si dáme samozřejmě teď Eminema, no a budeme tady čekovat prostě, kdy se nám uvolní sály. Ale zase musím přiznat, nemůžu se dočkat. Yo, hit music station. Fajn

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Skoro celý den polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a k večeru se zejména na severu ojediněle vyskytnou přehánky. No a teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
8: Na jihu Čech lidi hlásí možný pozorování černý pumy. Svědek jich měl zahlídnout na Táborsku a potom podobnou šelmu měla o týden později vidět i řidička automobilu. Policie případ prověřuje společně s myslivci a veterináři, ale zatím není vůbec nic jasné. Umělá inteligence se vyvíjí raketovým tempem a někteří odborníci

0: varují, že bez jasných pravidel může v budoucnu představovat vážný riziko pro lidstvo. Podle expertů je potřeba řešit bezpečnost AI dřív, než jí schopnosti předběhnou naši kontrolu. Fanoušci Rihany čekají na její nový album už 10 let. Teď se objevily spekulace, že při práci na svý 9. desce čerpá inspiraci z legendárních Queenů a hlavně z odkazu Freddieho Mercuryho. Fajn. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
1: 6 se objevilo v dalším zvláštním žebříčku a zase nás možná mile překvapí, jak vysoko jsme se umístili, v jakém žebříčku co a jak, se za chvilku samozřejmě povíme, ale mezi tím taky Khalid nebo právě Eva Farná, Perpetuum Mobile a nebo teď Alessia Cara, Scars to Your Beautiful. Music Boost.

Portugal Man, jeho Glide. Dnešní středeční Music Boost na Fajnu, ve kterém si teď povíme něco o tom, že Češi, my Češi jsme prostě úplně nejvíc vstřícní. Mezinárodní žebříček je venku. Zrovna ten, který zkoumal, kde se cizinci cítí nejvíce vítaní, kde se jim prostě nejlépe žije. Na prvním místě skončil Island, pak následovalo Lucembursko, Novej Zéland, Austrálie, Švýcarsko, Irsko, ale Česko obsadilo 8. místo. To je docela vysoko. Dokonce se hodnotila především vstřícnost místních. A to si myslím, že musím jako uznat, že takovými jsme. Převážně třeba k turistům, jo, se chováme úplně nejlíp. Voda na Staromáku za 180, Český Krumlov trdelník 210, se zmrzlinou 250, záchody 30 korun. Já si myslím, že ta vstřícnost, jo, v nás fakt je. A že to jako nejlépe umíme třeba prodat a ještě třeba, no, abyste to netahala v ruce, tak vám to zabalíme třeba sebou, co? Do pytlíku. Za 250.

0: Před chvilkou přišla do studia SMS-ka, hrajte něco rychlejšího, tohle je pomalý. A já si říkám, bude co? A to sami si říká Eva Max, její Spotify. Dáváte si dnešní Music Boost a dobře, jestli teda tohle bylo pomalé, tak si asi budeme muset s tím něco udělat. S tím, že si tam fakt dáme pomalou songu, abyste věděli ten, jaký je ten rozdíl, jo. Nico Santos, jo, Home to You. A proč bychom furt měli sakra někam chvátat? Hele, i pomalý songy mají něco do sebe a jsou skvělý. Navíc v téhle se pořád zpívá docela hluboká jako message, že domov není jen místo, ale hlavně člověk, se kterým se cítíme bezpečně. No není to hezký. U toho nesmíme chvátat.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky
2: hot.
1: Vždycky fresh.
2: Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: To nejlepší z Prahy v Rýgrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, designu, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Boys, Honey with the MC. Tohle je dnešní Music Boost. Tohle je dnešní fajn. No a jestli prosím vás letos nemáte našetření peníze na dovolenou, mám pro vás takový menší tip. Pokud jste si totiž mysleli, že dovolená je něco, na co potřebujete pas, kufr, minimálně 3 přestupy, tak prosím vás na to zapomeňte. Možná vás čeká úplně největší dobrodružství svého života, který máte hned za rohem. Možná kolem mě jezdíte úplně každý den do práce, možná prostě z nákupů. Jmenuje se to prosím vás staycation, je to nový trend, teď to hodně jakoby jeden na suckách a myslím si, že je to jeden z mála těch trendů tohoto léta, který mě se fakt jako zamlouvá, protože se mi líbí jakoby ten obsah toho. Vlastně pojďme se zamyslet nad tím, že možná hodně někdy cestujeme, já třeba letos byla Austrálie, Zéland, Řecko, Itálie a pak jsem si vlastně uvědomila, že už je to 13 let, co jsem nebyla na Petříně. A to je přesně staycation. Uvědomit si, že je někdy fajn taky poznávat svoje vlastní okolí. Nemusí to být konkrétně jako celá Česká republika, ale opravdu svoje vlastní okolí. Nevím, z jakého jste města, ale zamyslete se sami nad sebou, jestli to město opravdu jako znáte. Znáte prostě všechny procházky, muzea, možný prostě, já nevím, i kino, prostě cokoliv, co to město nabízí. Kdy jste to navštívili naposledy a vůbec někdy, tak toto je staycation. Navštěvovat prostě svoje vlastní okolí. To znamená, já si tohle léto asi vyšlápnu Petřín, budu spokojená a pak zase někam můžu odletět.

0: krátce před 11:45. Já vám přeju takový ideální čas oběda, dobrou chuť, pokud jíte, pokud nejíte, tak nedobrou chuť a pojďme si za chvilku. Prosím vás, toho nespívá Lucie. Je to Franta Prchař. Ale zní to tak trošku, že jo? Taky Gufrau a jejich resuscitace. Tak tohle za chvilku, tak hezký, skoro pravý poledne. Music Boost.
1: Fajn. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

Young Tonus, Dennis Lloyd, Diamonds, tohle je dnešní Music Boost. No a tohle je taky poslední Are You The One. Prosím vás, Are You The One, tahle reality show hlásí pomalu, ale ještě svůj konec. Ten se na Prima Plus očekává 30. července. Do té doby vy si můžete dávat náš podcast poslední Are You The One s Kristýnkou a taky s Albertem. No ale to nejdůležitější, co vám teď chci říct, je to, že na našem Instagramu soutěžíme o merch týhletý reality show. Jsou tam žabky, župánky, spousta dalšího. Máme celkem 8 balíčků, až vy vždycky můžete vyhrát ten jeden svůj balíček. Tak na to teď rychle mrkněte na naše socky fajnu. No a taky koukejte na novinky poslední Are You The One. Fajn.

0: ξύγκνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Na letišti Václava Havla je vyhlášená stávková pohotovost. Pět odborných organizací protestuje proti jmenování nového šéfa letiště a upozorňuje na obavy o budoucnost podniku i zaměstnanců. Dcera jedné italské rodiny vrátila téměř 40 kg písku, který si její rodiče odvezli ze Sardinie jako suvenýr. Splnila tak poslední přání svojí maminky. Odnášení písku si je na Sardinii už řadu let zakázaný, protože pomáhá chránit tamní pláže před erozí. Pilot letadla s argentinskými fanoušky během letu oznámil, že jejich reprezentace vyhrála finále mistrovství světa. Cestující propukli v oslavy, jenomže informace byla chybná.
0: Fajn. Music Boost.

0: Padla druhá minutka po 12. hodině, já vám přeju hezký pravý poledne, dobrou chuť k obědu, jestli jste si ho ještě nesehnali, pojďte to udělat. No a skáčeme do poslední společné hoďky Music Boostu. Středeční Music Boost je v procesu, ještě 60 minut.
1: Music Boost

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Takovej sex na festivalu je jako čistý záchod. Teoreticky existuje, no ale najít ho...
2: Fajn. Music Boost. Tohle

Summer Mode. Jeden z největších letních hitů posledních 20 let. Právě teď.

0: Mooslaj Jagger, Maroon 5, taky Christina Aguilera, tohle je dnešní Music Boost. Prosím vás, zjistila jsem takovou novou věc, musím vám ji říct, ale nezmění vám život, jo. Jenomže Instagram hlásí takovou funkci, že si můžete vyměnit song u příspěvku, který jste už s jiným songem sdíleli třeba v minulosti. Já jsem říkala, že to není závratný, ale je to prostě novinka. To znamená, můžete si teď nově měnit písničky u svých fotek. Třeba si tam dát Lady Gagový Dead Dance. Jo, já vám ji šoupnu takhle hezky do éteru za chvilku a vy si ji můžete dát k nějaký fotce.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
9: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
8: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
9: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
8: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Vytáhni Jendu!
15: Co říkáš? Výtahy jedna?
14: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
15: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
14: Povídám, vytáhni Jendu!
15: No jo, výtahy jedna!
16: Teď my už máme výtahy jedna.
15: Jendo?
17: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
16: Jendo, ty seš ale bedna!
18: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
19: To je boží kuchyň.
16: A jak je praktická.
20: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
21: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
16: Je skvělá. Vyťardo.
20: www.jninteriér.cz.
22: Využijte váš prostor.
23: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
23: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
24: Firma na zážitky.cz.

Středeční poledne na Fajnu, dnešní Music Boost. Dneska je to, prosím vás, přesně rok, co nás opustil Ozzy Osbourne. Jedna z největších hudebních legend všech dob. A tak jsem si říkala, že bychom si jeho ztrátu mohli dneska připomenout.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. Praga Arena.cz.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Výhry, slevy, zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Drop Dead, to je poslední song s Olivie Rodrigo a vlastně se všema ostatníma, které jsme si dneska dali. Děkuji vám opět za 4 společné hodinky, bylo to nabitý, nevím jako co, to vždycky říká můj kolega Honza Fiker, že to bylo nabitý jako něco, akorát asi vůbec nedokážu představit, co je nabitý, no prostě to bylo nabitý lidi, playlistem, skvělýma songama a mýma nějakýma kecama. Teď už ale Kristýnka, další 4 společné hodinky, vy si užijte hezký zbytek dne, možná nám trošku k večeru sprchne, ale to nám neubere na náladě, no a zítra se zase slyšíme, zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj. Fajn.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. 3, 2, 1. Fajn. Už za chvilku, Kristý.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv. V Kauflandu

vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Moje rosničkový alter ego je zase tady, takže se jdem podívat na počasí. Dneska je to podobný jak včera, pocitově kolem 20, ale přes den až 22. Ale protože fouká vítr, tak ten právě snižuje tu teplotu zhruba o 2 stupně. Vítr je rychlej 31 km, bacha za hodinu, bacha, ať vás to neodfoukne. K večeru by možná mělo sprchnout, vypadá to spíš nad ránem, tak kdybyste se chystali třeba večer někam ven, tak s tím počítejte. Vemte si nějakou bundičku pro jistotu, znáte to.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Správa nemovitostí v Hradci Králové přišla kvůli sofistikovanému podvodu o desítky milionů korun. Zaměstnanec uvěřil falešným policistům a bankéřům, kteří ho pod tlakem přesvědčili k převodu peněz. Případ vyšetřuje policie a znovu upozorňuje, že podobný podvody cílí i na firmy a instituce. Tohle je noční můra každého pacienta. 20letá Francouzka šla na operaci kotníku, ale po probuzení zjistila, že jí lékaři omylem vytrhli všechny 4 zuby moudrosti. Kvůli záměně dokumentace podstoupila úplně jiný zákrok, než měla. Nemocnice chybu přiznala a dívce nabídla odškodnění. V Japonsku vznikl nový způsob, jak bojovat s extrémními vedry. Speciální chladící kabiny dokážou během 5 až 10 minut ochladit člověka pomocí studeného vzduchu, který míří na hlavu, krk a záda.
1: Fajn.
0: Krásný středeční odpoledne. Na chvilku jsem se zamyslela, co je za den. Nicméně tohle je fajn warm-up se mnou s Kristý. Už jsme v půlce týdne, to je dobrý. Podívejte, jak jsme to spolu zvládli. No samozřejmě zvládneme i dnešek. Dáme si zase energii, pustíme si dobrý songy a společně si to užijem. Jak jinak? Na fajnu to ani jinak nejde. Takže pojďme na to, není čas to zdržovat. Rovnou první song a je top. Kellyn Iosante. Tak na zdraví.

stejný není, to jenom tak. Stát červený jak rak, já, kapsa plná jak sak. Byl jsem na místě, kterým asi stejně vždycky musím.

Ray a její Where is my husband? Tenhle mega hit jsme si zopakovali společně na fajnou 13.15 a já se ptám, myslíte si, že se dá poznat, že se vztah blíží ke konci? A ne podle horoskopu, ne podle tarotových karet, ale podle úplně obyčejných maličkostí. Prej existuje něco, čemu psychologové říkají tichý rozchod. To znamená, že se vlastně nerozejdete. Ne oficiálně, jenom spolu tak jako přestanete bejt. Najednou si nepíšete, nemáte si úplně moc co říct. Místo, jak se dneska měl, řešíte už jenom povinnosti. Typu, koupil jsi to mlíko, jak jsem tě o něj prosila. A nejděsivější na tom je, že to nepřichází ze dne na den, není to žádný hollywoodský rozchod, žádný práskání dveřma, žádný už tě nechci ani vidět. Je to takový, že vedle sebe prostě jenom sedíte na gauči, každý kouká do svého mobilu, nezajímáte se o toho druhýho, ani jednomu to nepřijde divný. No a prostě takhle to je. Vy to odkládáte, ty problémy neřešíte a pak to dopadne blbě. Tak mě zajímá, podle čeho vy poznáte, že se vztah začíná rozpadat? Jaký je podle vás ten první nenápadný signál, kdy si řeknete, teda, tady už něco není jako dřív. Pojďte mi to hodit do zpráv. 724-634-634. Na tohle číslo mi pojďte napsat, podle čeho poznáte, že vztah jde do kopru. Ať pak jsme všichni poučení zase, že jo? Musíme vědět, na co si dávat bacha. Tak, já vám děkuju předem, no a k tomu vám jako poděkování samozřejmě pošlu další track. Fast Boy, Beautiful Life. K tomuhle tématu trošku to musíme udělat pozitivnější, že jo? Let's go.

0: co umí zlepšit náladu. Tohle byl konkrétně song Nice to meet you. Tak doufám, že vám zlepšil den středu. No a společně probíráme téma, který není zas tak pozitivní. Řešíme, podle čeho poznáte, že je rozchod na cestě, respektive, že se vztah blíží ke konci. Michal píše, že podle něj to není o malých náznacích, ale o celkovém pocitu. Že vždycky všichni uvnitř víme, jestli je to OK nebo už KO. Ale já si myslím, že si častokrát něco domýšlíme a namlouváme, takže potom to nemá takovou váhu, ten pocit, ale může to fungovat. A Michal zároveň varuje, že tahle otázka a tohle téma je nebezpečný, protože bychom mohli někoho vyděsit. A já si myslím, že se to teď stane, protože Vojta píše, že pro něj je náznak průšvihu, když daná osoba přestane posílat srdíčka za zprávama. Tak, běžte si všichni otevřít zprávy, já jsem nahraná, asi už jsem ukončila všechno, co jsem měla rozehraný, srdíčka nedostávám, nedělám si srandu samozřejmě, ale může to někdy být náznak, ale někdy ne, prosím vás, emotikony nejsou zas tak důležitý, ale Pája ten to zas rozepsal velice hluboce. Poznám to tak, že moje vlastní mlčení zrcadlí prázdnotu rozhovoru. Druhá strana mluví bez přestávky, ale mezi všemi těmi slovy chybí cokoliv skutečně podstatného. Je, tak teď nevím, jestli Pája nemyslel mě, já taky mluvím bez přestávky a někdy tam chybí to podstatný. No nic, každopádně Pája prej takhle pozná, že ten vztah končí nebo upadá do zániku, tak já doufám, že náš vzájemný vztah tady teď neupadá do zániku, doufám, že mě budete poslouchat i dál. Já vám děkuji za vaše zprávy, za chvilku si povíme, čím naopak vztah můžeme udržet. No a k tomu samozřejmě dobrý songy. David Guetta, tady svým Stones and I, jejich Gone, Gone, Gone. Už za chvilku tady na Fajnu.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí.
2: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.

Ideální song, pokud takhle v půlce týdne máte už plný zuby práce nebo čehokoliv, chtěla jsem říct školy, ale vlastně děti mají prázdniny, závidíme. Nicméně pojďme teda na téma, byla to Lauren Wolf, No Stress a teď už, co zachrání vztah? Drbání. Jo a ne, nemyslím takový to drbání fyzický po zádech, to máme rádi všichni, jasně, ale já myslím to drbání, při kterém se schutí rozlejvá čaj a servíruje se ta nejčerstvější špína z vašeho okolí. A mám pro vás skvělou zprávu, pokud doma s partnerem rádi drbete, nemusíte mít výčitky svědomí, podle nový studie totiž právě společný drbání neuvěřitelně posílí vztah. Výzkumníci zjistili, že páry, který spolu probírají ostatní lidi, si budujou silnější důvěru a taky pocit, že jsou na stejné vlně. Takže nejde o nějaký zlomyslný potápění druhých, to ne. Ale o ten ikonický moment, kdy si sednete do auta, potom co jste byli na návštěvě u známých, zavřou se dveře a vy se na sebe podíváte a oba začnete hned, spustíte, že si musíte pokecat o tom, co tam předvedl nějaký váš kámoš. Z obyčejný večeře se tak může stát analýza, za kterou by se nemusela stydět ani FBI. Samozřejmě, jak říkám, nesmí to být zlomyslný. Je to o tom pocitu, že máte vedle sebe člověka, se kterým stačí, abyste se na sebe podívali. A oba si myslíte to stejný. Takže až vám příště někdo bude vyčítat, že jste drbny, víte, že můžete říct, že to je vlastně vztahová terapie, která nic nestojí, je dostupná všem, jednoduchý. Tak se přiznejte. Kdo je u vás doma nejčastějším tématem na drbání? Koho nejčastěji probíráte? Jsou to kolegyně z práce, sousedi, tchýně, nebo třeba lidi z reality show? Schválně, koho nejčastěji a nejradši drbete? Pojďte mi to napsat na 724-634-634. Zase dáme nějakou inspiraci, ne? To je jasný. A k tomu samozřejmě další track. Tiffany Iris a její Vertigo. Tenhle krásný song právě teď na Fajnu.

0: Super City a track Self Aware nám právě dohrál na fajnou 13.41 a já jsem se vás ptala, koho nejčastěji ždrbete. A nemyslím po zádech, ale pomlouváte. Kvído píše, že nejčastěji drbou Dášu odvedle. No nevíme, co Dáša odvedle provádí, ale jestli nás právě poslouchá Dáša odvedle, tak teď asi přišla na krutou pravdu, za to se omlouvám. Michal píše, že obecně moc nedrbe, jenom se mnou tady ve vysílání. No tak teď si cítím provinil, jakože vás navádím k nějakým nekalostem. To ne přece, to byste ode mě nikdy nečekali, to já nikdy nedělám, možná jenom v pátek. Každopádně ještě tady máme jednu zprávu, Simča píše, že mají s přítelem dokonce drbací čtvrt hodinku, kdy probírají svoje kolegy. On mi vypráví o svém šéfovi, já o naší účetní. Vidíte, to je přesně ten vztah 50-50, je to vzájemný, drbání funguje, posiluje vztah, tak to dneska večer po práci vyzkoušejte, ale ne, že budete drbat mě, jinak vám nepošlu song, ne, to samozřejmě nemůžu, song vám pošlu, za chvilku třeba Meduza, Dermot Kennedy, jejich Paradise, tak si to užijem, zůstaňte na fajnu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: radosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Lily Pee. It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
6: Fine.

0: day.
1: Are you ready for this?
2: Jsme fajn.
3: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
4: Please welcome
2: One Republic.
5: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
6: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
7: Hey, I'm Gracie DeBronx.
8: It's Olivia Rodrigo.
9: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn.
3: Vždycky lístky na nejlepší.

Leon se songem Don't Worry nám připomněla, že se dneska a vlastně kdykoliv jindy nemáme ničím stresovat, ale já vás teď možná trošku vystresuju, protože se objevila nová hrozba umělé inteligence. A ne, není to to, že nám sebere práci ani že ovládne jaderný elektrárny, ale sebere nám lásku. Čína teď oficiálně zakázala AI společníky, protože prý v lidech podporují romantické city a citovou závislost. Úřady říkají, že si lidi k AI vytvářejí až moc silný citový pouto a že pak kvůli tomu ztrácejí zájem o skutečný vztahy. Já si teda myslím, že za to může to, v jaký situaci je randění celkově v dnešní moderní době, ale nechme to, schoďme to na AI, samozřejmě. Nicméně pravidla teď nařizují, že AI chatboty budou muset pravidelně připomínat, že jsou jenom hromada kódů a že nejsou lidi. Což je vlastně ale možná víc upřímnosti, než jsem v posledních letech zažila na seznamkách. Takže asi win-win, dává to smysl. Ale upřímně, já se nedivím tomu, že se někdo zamiluje do chatbota. Odpovídá do vteřiny, posílá vám smajlíky, nikdy nezapomene, co jste mu řekli, nic vám nevyčítá a takhle bychom mohli pokračovat dál a dál a dál. Takže není divu. Na druhou stranu ale AI vám možná napíše hezkou zprávu, ale nikdy se vás nezeptá, hele, zrovna si jdu koupit jídlo, nechceš něco vzít? A to je teprve forma lásky. A taky vám nikdy nepošle svůj oblíbený song, což já teď udělám. Cameron Whitcomb, jeho Meduza, právě teď na Fajnu.

0: Red a Griffin, tahle geniální kombinace s geniálním songem Save My Life, Love, ne Life, i když je to někdy podobný. Zakončujem tímhle naší první společnou hoďku, nebojte, ne celý warm-up. Warm-up stále pokračuje, stále se rozehříváme, půlka týdne, za chvilku další songy, dáme si zprávy, no a pak třeba Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, tahle nálož emocí v další hoďce na fajnu, tak zůstaňte se mnou.
1: To nejlepší z hitparády.

0: fajn. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event.

0: Na jihu Čech lidi hlásí možný pozorování černý pumy. Svědek jich měl zahlídnout na Táborsku a potom podobnou šelmu měla o týden později vidět i řidička automobilu. Policie případ prověřuje společně s myslivci a veterináři, ale zatím není vůbec nic jasné. Umělá inteligence se vyvíjí raketovým tempem a někteří odborníci varují, že bez jasných pravidel může v budoucnu představovat vážný riziko pro lidstvo. Podle expertů je potřeba řešit bezpečnost AI dřív, než jí schopnosti předběhnou naši kontrolu. Fanoušci Rihany čekají na její nový album už 10 let. Teď se objevily spekulace, že při práci na svý 9. desce čerpá inspiraci z legendárních Queenů a hlavně z odkazu Freddieho Mercuryho.
1: Krásný středeční odpoledne, Fajn Warm-up pokračuje se mnou s Kristý. Před náma druhá společná hočka, středa a druhá hodina a vy možná víte, co se děje v tenhle čas. Většinou máme nějakýho hosta, respektive na dálku, hosta z Tajska, tak uvidíme s natáčení reality show Are You The One. Měli bychom se dneska spojit s jedny z Are You The One, takže uvidíme, jestli všechno půjde hladce, tak kolem 14.10 bychom se jí měli dočkat. Tak doufejme, že to tak půjde, no a mezi tím samozřejmě playlist, jako vždycky, už to nebudu zdržovat. Slíbila jsem emoce, budou emoce. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Pojďte to se mnou vyspívat.

0: Focus, Elevate, tenhle track vám měl dodat energii, doufám, že se to povedlo. No a teď tady už máme hosta. Na drátě by totiž měla být Jenis, Are You The One? Tak schválně, Jenis, slyšíme se?
1: Ahoj, Kristýnko, slyšíme se.
0: Super, máme tady Jeny, no tak Jeny, natáčení je za váma, tak mě zajímá. Jakou máš nejlepší story? Protože předtím už jsem se tě ptala na nějaký drbíky, ale tak teď už to můžeš shrnout celý. Tak jaká je nejlepší story z natáčení?
1: Hele, nevím, jestli je nejlepší, ale za mě teda určitě nejvíc zapamatovatelná a to je naše finále, které bylo opravdu prekérné. My jsme tam trápili a bojovali s počasím, takže náš štáb musel na poslední chvíli potom ještě přesouvat celý plac, kde by mělo být potom, jakoby vlastně ten plac měl mít střechu, teda jako zpátky do vily, protože tam mělo být venku a musím říct, že jsme to zvládli úplně na jedničku, celý natáčení se sice posunulo o 3 hodiny, ale bylo to velmi adrenalinový, protože potom náš štáb potřeboval odjet okamžitě na letiště.
0: Oh. Takže ale stihli jste to tip-top, máme finále, máme páry. Teda to nám nemůžeš říct, tak. Že jestli máme páry, ale...
1: To vám nemůžu říct, ale máme prostě finále.
0: Dobře, no a můžeš nám naznačit, jestli si myslíš, že se můžeme těšit na nějakou opravdovou lásku, která vznikne v této reality show?
1: Já si myslím, že vám tohle zrovna můžu naznačit. Určitě se můžete těšit na nějakou opravdovou lásku a nebude jich málo, tak... Uvidíme, jestli diváci uhodnou, kdo.
0: No tak my už samozřejmě hádáme, nějaký tipy máme, ale ještě mě zajímá, budeme mít dokonce ještě nějaký drama? Bude tam ještě něco spicy, co se bude dít?
1: Drama bude až do poslední chvíle a mnoho toho je teď i v behind the scenes, ne, že bych to chtěla tady odpromovat, ale ano.
0: No jasně, musíme na to koukat i takhle, protože přesně věřím, že nám tam toho spousta uniká, takže já doufám.
1: No je tam toho právě hodně a proto nechci tady úplně jako všechno prozradit, no. Ale je tam i to finále samozřejmě.
0: A i finále bude dramatický, teda říkáš?
1: I finále bude dramatický.
0: No teda, tak to jsem přesně chtěla slyšet. Jeny, já ti moc krát děkuju. Je ještě něco, co bys chtěla vzkázat divákům, posluchačům?
1: Snad jenom to, aby to sledovali až do konce, protože dramaticky to bude až do konce.
0: My se moc těšíme, budeme to sledovat tady určitě u nás ve Fajnu, taky u nás v podcastu, ale o tom už zas jindy. Jen já moc děkuju, užívej už snad zasloužený odpočinek a doufám, že se ještě někdy slyšíme.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Tak a teď už je na řadě další track, dáme si Weekenda a jeho In Your Eyes. To je taková romantiárna, trošku toxická, podle mě to odpovídá téhle reality show. Tak jdem na to.

0: Torres, Zara Larsson a jejich společný letní hit Stateside. Takhle při středě 22. července, ale dneska je den úplně jinýho letního hitu, protože přesně před 13 lety vyšel song, který definoval generaci a vy budete hned vědět, o co jde. Ať už jste křičeli text ve vaší ložnici, učili jste se tu choreografii, nebo jste se se svýma kamarádkama dohadovali, jaký je váš nejoblíbenější člen. One Direction a tenhle song, best song ever, nejlepší song ever, je to pravda, ten název mluví za vše, takže my si ho pustíme za chvilku tady na Fajnu společně a užijem si dávku nostalgie. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. A až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: hře zábavy v centru Prahy.
1: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
2: Čau, tady Sofian.
3: Ahoj, ahoj, já jsem Pem Rebit. Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
4: Od pondělí do čtvrtka.
3: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

Vypadá to, že středeční odpoledne je věnovaný popovým ikonám, protože po One Direction, Michael Jackson, teď prosím vás, na mě nekřičte, jo, já nemůžu to srovnávat, já vím, ale oba tyhle interpreti, respektive kapela a zpěvák, mají velký přínos pro pop music, ale jasně, král je jenom jeden, Michael Jackson. Teď ale, dobrý den, můžu vám nabídnout, ne, nebojte se, pořád posloucháte fajn, nejdu vám nic nabízet, ale co byste dělali, kdyby vám teď takovejhle telefonát zazvonil? Pravděpodobně byste típli, ale jedna ženská z Frýdku Místku teď posunula laťku ukončování nevyžádaných telefonů na úplně jinou úroveň. Protože když jí zavolali, tak ona to vyřešila tak, že oznámila, že právě zabila manžela, všude je krev a položila telefon. Problém je, že ta paní z toho telemarketingu udělala přesně to, co měla udělat. To znamená, zavolala policajty. No když to policajti začali řešit, tak zjistili, že si to ta paní celý vymyslela, protože prostě chtěla mít pokoj od obchodních telefonátů. Já to chápu, chápu, že člověk nemá náladu poslouchat. Dobrý den, mohla bych vám nabídnout výhodnější tarif? Ne. Ale myslím si, že mezi větou děkuju, nemám zájem a větou právě jsem spáchala vraždu je docela zásadní rozdíl a chybí mezi tím ještě docela hodně kroků. Takže to nedoporučuju. Mimochodem, můj táta na tohle měl taky takovou svoji metodu, nebo má, když mu třeba někdo nabízí novou televizi nebo nějakou novou moderní technologii, tak on začne předstírat, že je zmatený důchodce. A začne klást otázky typu, a to se zapíná do elektřiny? A bude to hrát i dechovku, jo, a takhle to většinou vydrží docela dlouho, dokud to nevzdá ten člověk na druhé straně. To je podle mě lepší cesta, než říkat, že jste právě spáchali zločin. Ale mě zajímá, jak to řešíte vy. Co děláte, když vám zavolá nějaký obchodní nevyžádaný hovor? Určitě jste to zažili, ideálně v neděli odpoledne, že jo, to je takový nejlepší čas na to nabízet nový tarif. Tak mi to pojďte napsat, jak byste to vyřešili vy? 724634634. I pokud jste nějak takhle kreativní, tak o to víc to chci slyšet, ale to s tou vraždou prosím vás neříkejte. Další track mezi tím na cestě k vám, B.O.B. feat Hayley Williams, doslova jako letadlo, airplanes, prostě tenhle track vám posílám právě teď.

0: Ladíte fajn a tohle byla Bella Kay, její song I love it, I love it, I love it. A víte, co miluju já? Vás a vaše odpovědi, protože jsem se ptala, jak řešíte, když vám volá nějaký nevyžádaný hovor, nějaký obchodník, co vám něco nabízí. A samozřejmě objevily se klasické odpovědi, typu, že to vyřešíte tak, že odpovíte, že jste v práci, to psala třeba Katie, stejně tak Christy, ta psala prostě, že jim řekne dobrý den, ale že si od nich nic nekoupí a hned je pošle pryč. To stejný Carlos, ten je pošle teda do hlubších koutů, víte, tam, kam nesvítí slunce, znáte to, to nemůžu tady říct, a zavěsí. No ale pak se to stupňuje. Máme tady totiž dvě zprávy. Renda píše, že často se do telefonu při takovémhle případě představí jako krematorium Karlovy Vary a že často to ti tazatelé nebo ti obchodníci sami položí. Stejně tak Míra píše, že se představil jako pohřební ústav Brno a že týpek na druhém konci to instantně položil a od té doby má klid. Takže tohle jsou dvě varianty, které jsou očividně populární, pohřební ústav a krematorium. No ale pak mě ještě odrovnal Láďa, který píše... Já, když mi volají s průzkumem trhu, tak dělám, že je mi 14 a jsem nezletilej. Horší bylo, že ale jednou mě během tohohle telefonátu naštval někdo na silnici. Já jsem začal nadávat, že dneska papíry řidičák dostane kde kdo. No a na otázku obchodníka, jak můžu řídit, když je mi 14, jsem řekl, že jsem velký uličník a zavěsil jsem. Tak já fakt děkuju, protože jste mě pobavili. Doufám, že jste i načerpali inspiraci. Mě teda mrzí, je mi trošku někdy líto těch lidí, co tam pracují a hold musí se i takhle obvolávat, protože pak se dočkají tohodle, ale je dobrý si z toho aspoň udělat srandu. Než je poslat, vy víte kam, tak udělat si z toho srandu je podle mě ta lepší cesta. Takže já děkuju a za chvilku další songy, třeba Haven, Caitlin Aragon, jejich Iran. Tak tady, na fajnu.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Chemical Brothers jsou tady od toho, aby vás rozjeli se svým songem Go, takže doufám, že se to povedlo. Středa odpoledne a jestli máte panický strach z doktorů nebo operací, tak si teď radši rovnou zacpěte uši. Ve Francii se totiž stal lékařský omyl roku. Jakože fakt absolutní fail, kdyby se za faily udávaly ceny, tak to vyhrajou. Protože to zní spíš jako scénář z hodně černý komedie. 17-letá holka tam nastoupila do nemocnice na celkem rutinní operaci. Kotníku. Všechno proběhlo hladce. Holčina usnula pod narkózou, probudila se v dospávacím pokoji. Jenomže místo bolavý nohy cítila obrovskou prázdnotu v puse. Lékaři si ji totiž spletli s jiným pacientem a zatímco ona v klidu spala a říkala si, jo, super, aspoň mi opraví kotník, s úsměvem na tváři stomatochirurgové vytrhali všechny čtyři zuby moudrosti. Představte si ten moment, když se po narkóze motáte, chcete si zkontrolovat sádru na noze, ale místo toho máte z pusy dren, nemůžete mluvit a doktor vám nadšeně hlásí, tak osmičky jsou venku, šlo to jak po másle. No tak a ještě kvůli tomu přišla o moudrost. Policie teď už zahájila vyšetřování, řeší se to, nemocnice to taky řeší, přiznejme si, ale omluva je sice hezká věc, jenže ty zuby uší zpátky nikdo nepřilepí. Na druhou stranu s moudrákama bývají problémy, takže možná jí ušetřili problémy do budoucna. Jen ještě ten kotník by bylo potřeba vyřešit. Každopádně malý poučení, až půjdete příště na jakýkoliv zákrok, napište si možná fixou přímo na čelo, co chcete operovat, anebo si aspoň zalepte pusu. Sem nesahat, bacha na to, radši další song. Eva Farná, její Perpetuum mobile, tohle si užijem.

0: se cítíte v půlce týdne taky trošku rozbitý, tak tohle byl song pro vás. Eva Farná, její Perpetuum mobile a zároveň song, kterým ukončujeme druhou společnou hoďku, ale ne warm up, nebojte, znáte mě, pokračujeme dál. Ještě další dvě hoďky tady se mnou s Kristý, čeká nás počasí, zprávy a pak další tracky. Náš skvělý playlist třeba Lana Del Rey nebo taky Justin Bieber. Tohle všechno už za chvilku, tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

0: Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Musíme se zase samozřejmě podívat na počasí, jak to vypadá. Venku prej už 23 stupňů, ale pocitově pořád 20. Fouká větřík, takže kvůli tomu je chladní. Vítr teda až 32 km za hodinu, takže to není větřík, ale fakt vítr. Očekávejte, že oblačno bude nadále i po zbytek dne, stejně tak ten vítr. Na déšť už to nevypadá, možná někdy zítra ráno kolem 6. hodiny, ale i tak myslete na to, že si sebou vemte nějakou bundičku. Není to úplně na kraťasy a na opalování, to už vůbec ne.
3: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
4: Na letišti Václava Havla je vyhlášená stávková pohotovost. Pět odborných organizací protestuje proti jmenování nového šéfa letiště a upozorňuje na obavy o budoucnost podniku i zaměstnanců. Dcera jedné italské rodiny vrátila téměř 40 kg písku, který si její rodiče odvezli ze Sardinie jako suvenýr. Splnila tak poslední přání svojí maminky. Odnášení písku si je na Sardinii už řadu let zakázaný, protože pomáhá chránit tamní pláže před erozí. Pilot letadla s argentinskými fanoušky během letu oznámil, že jejich reprezentace vyhrála finále mistrovství světa. Cestující to pukli v oslavy, jenomže informace byla chybná.
3: Fajn.
2: Krásný středeční odpoledne, já vás vítám u pokračování tohodle fajn warm-upu pro ty, co jste tady se mnou už od začátku i pro ty, co jste právě přišli. Jak už asi víte, tady je to nabitý energií, taky si budeme zpívat, budeme vyřvávat emoce, budeme tančit, dáme si nějaký party tracky, no a taky si pokecáme tohle všechno za malou chvíli, ale teď už začneme tím songem. Na nás už totiž čeká Lana Del Rey a její Summertime Sadness, ale to neznamená, že vy budete smutný. Naopak, u tohohle songu musíte vypustit všechen smutek, který ve vás dneska zbývá, jdeme se ho zbavit a pak už si budeme jenom užívat. Dohodnu to? Kapiš to? Já myslím, že jo. Jdem na to.

Genie, jejich song Dracula, tahle věc nám právě dohrála na fajnou 15.10. A přemýšleli jste někdy nad tím, proč většina chlapských problémů končí buď zaťatou pěstí, nebo zařváním na celý dům? Spoiler alert, není to o tom, že by chlapi neměli emoce. Mají, jenom že všechny je schovali do jednoho velkého pytle s nápisem vztek. Podle psychologů nejde o to, že by chlapi byli zlí, to ne, to tady vůbec nebudu říkat, máme rádi chlapi. Jenom se prostě nenaučili jiný tlačítko než vztek. Odborníci říkají, že za to může to, jak kluky odmala učíme, že mají držet pusu a krok, kluci nebrečej, nebuď bábovka, známe to všichni. No a výsledný efekt? Smutek, strach, bezmoc, přetížení. Všechny tyhle emoce se prej v hlavě schovají do jednoho velkého pytle a ven projde jenom ten starý dobrý vztek. Takže místo toho, aby chlap přišel z práce, řekl, že je toho na něj tam moc, tak vám vynadá, že jste snědli třeba jeho poslední klobásu nebo tak něco. Chlapský vztek je zkrátka v podstatě jenom smutek v maskáčích. No a psychologové vzkazují, že je prostě potřeba umět říct, co vás doopravdy trápí, že to není slabost, naopak je to dovednost, no a zachrání to spousta nervů i rozbitýho nádobí. A já se teda potřebuju zeptat obou táborů. Pánové, vás se ptám, co děláte vy, když vás něco naštve? No a dámy, vy práskněte, co dělají chlapi ve vašem okolí, když je něco naštve. Jak se chovají? Je to okamžitý výbuch, přehnaně agresivní chování, nebo naštěstí umějí svůj vztek ovládat? Pojďte mi to napsat. 724-634-634. Napište mi vaše zkušenosti, klidně nějaký vtipný příklady. A k tomu si dáme track, který nás všechny sklidní a dostane do dobrý nálady, i kdyby vás dneska něco naštvalo. Tohle vás vyklidní. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Jdem na to.

0: Česká romančárna Lady Gaga, Bruno Mars, jejich duet Die With A Smile. No a společně takhle při středě probíráme to, že chlapy i prej údajně nezvládají svoje naštvání a řeší to většinou vztekem. A já jsem se ptala vás na vaše zkušenosti. Pobavila mě docela Kristý, která píše, že můj chlap se nenaštve, ale když jde třeba večer pro večeři a ptá se mě, co chci, já řeknu sushi, on mi přinese pizzu a potom je naštvaný na mě, proč jsem chtěla pizzu. Jo, tak takovýhle nedorozumění se taky dějou. No a pak ještě zpráva od Klárky, která píše, že její přítel, když je v obřím stresu, tak nezvedá hlas, ale začne neuvěřitelně agresivně vysávat byt. To podle mě není tak strašný, aspoň z toho máte nějaký výhody. Je vyluxováno, možná i vaše nervy jsou vyluxovaný, ale to je v pohodě, to se nějak vyřeší. Já vám děkuji za sdílení, za zprávy a za chvilku si dáme další song, třeba Role Model a jeho Sally When The Wine Runs Out. Tak za chviličku, tady na Fajnu.
1: Nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna.cz.

0: Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.cz.

Grace, její Strangers. Ideální song na středeční odpoledne. Doufám, že jste si ho užili. No a zapomeňte na klobásu, pivo v plastu a skalní fanoušky řvoucí na rozhodčího. Sportovní utkání mají totiž novej rozměr. Podle nejnovější studie skoro 80% naší generace nechodí na živý zápasy kvůli fotbalu, kvůli hokeji, prostě kvůli tomu sportu jako takovýmu, ale kvůli celebritám, koncertům a reklamním stánkům. Představte si to, na hřišti probíhá napínavý finále, poslední minuty, drama, trenér na lavičce dostává infarkt a v hledišti sedějí lidi, kteří ani nevědí, kdo s kým hraje, protože si zrovna fotí selfiečko s Justinem Bieberem nebo čekají ve frontě na nějaký limitovaný drink. Skoro polovina mladých lidí navíc přiznala, že se ke sportu dostala jenom kvůli influencerům nebo kvůli nějakým videím na TikToku. Takže sportovní kluby možná už nemusí řešit, jestli koupí nějakého nového drahého útočníka. Stačí, když do přestávkového programu pozvou známou celebritu, nějakého zpěváka a stadion je vyprodaný během 5 minut. Sport prostě už není o gólech, ale o tom, jestli z toho bude dobrý příspěvek na sociálních sítích. Tak se ptám vás, kvůli čemu chodíte na živý fotbalový, hokejový, jakýkoliv zápasy? Kvůli čemu? Je ten důvod sport? Nebo chodíte taky na koncerty? Pojďte mi to napsat na 724-634-634 a za odměnu k tomu samozřejmě song. Uděláme si tady taky takovej malý koncert, konkrétně Rue Gale, tahle mladunká zpěvačka a její track Pretty on Paper. Právě teď.

0: za Faithless New Religion, absolutní party track, tak doufám, že vás to pořádně rozjalo takhle při středečním odpoledni. No a já jsem se vás ptala, kvůli čemu chodíte na sportovní zápasy. Protože podle nějaký nový studie, prej my mladí, chodíme spíš kvůli koncertům, než kvůli sportu jako takovýmu. No a Kristý píše, že chodí na zápasy kvůli přítelovi. No a ten chodí kvůli ní na koncerty, takže je to takovej vzájemný výhodný obchod. Honza píše, že neví, jak je to v Edenu, ale na Letný každý Spartan ví, proč tam je. Atmoška skvělá, ale hlavně podpořit fotbalový tým. Stejně tak Kuba. Kubu to očividně naštvalo, to téma, protože píše, že snad jdu na fotbal nebo hokej kvůli tomu sportu, ne? Když mě nezajímá ten sport, tak tam nejdu a nechám místo někomu, koho ten sport zajímá. Já chodím na hokej hlavně kvůli sportu. Já se přiznám, podle mě je důležitá i ta atmosféra, protože jinak byste se mohli podívat doma u televize, ale když jdete na ten stadion, na to místo toho zápasu, tak je tam prostě dobrá atmosféra. Takže já vám děkuju za zprávy. Očividně se potvrdilo, že to je zas nějaká vymyšlená studie, která má za úkol ukázat, že my mladí neděláme věci tak, jak se mají, ale vypadá to, že pořád chodíme na sport kvůli sportu a nejen kvůli zábavě a koncertům. Takže já vám děkuju. No a za chvilku další track. Dáme si třeba Exvela, Ingrosso a jejich More Than You Know. Tak za chviličku, tady na Fajnu.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Tahické léto v Aquapol z Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo!
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
12: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
13: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
12: Ne, co to je?
13: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
12: Fakt jo? A co to stojí?
13: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
14: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
15: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
16: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
17: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autocout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
18: My name is Somber.
19: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
0: Back to the hits.
7: Right, babe.
4: Fine.

všichni milujeme soutěže a proto já tady pro vás jednu mám, nebo ne přímo tady, ale u nás na instagramové komunitě. Pokud stejně jako já milujete reality show Are You The One, jste s tím posedlí, stejně jako my v našem podcastu, tak rozhodně se do té komunity přidejte, protože tam soutěžíme o merch. A není to lidé merch, je tam župan, kelímek, žabky, top výbava do nějakého wellnessu, kde si můžete pustit ty zbývající díly reality show. Ideální outfit na finále podle mě máme vyřešený. Já jsem zrovna přemýšlela, v čem na to finále půjdu, tak asi v županu. Každopádně doporučuji vám, běžte na naší komunitu, běžte zasoutěžit. Je tam celkem 8 balíčků, to znamená 8 výherců, každý vyhraje jeden balíček a soutěžíme jenom do téhle neděle. To znamená, čas se trošku krátí, o to víc doporučuji, ať tam běžíte hned. Je to jednoduchý, opakuju ještě jednou, pokud jste to neslyšeli, připojit se do komunity, naší fajn komunity na Instagramu, tam je soutěž 8 balíčků s merchem Are You The One, no a k tomu si pak můžete pustit i náš podcast, posledný Are You The One. Toť vše, šup na náš Instagram, už to nebudu zdržovat, ať tam můžete jít a další track do vašich uší už je na cestě. DJO, End of Beginning, těžká romantiárna.

0: Remix Ed Sheeran. Tahle krásná kombinace nádherného hlasu a tanečních beatů zakončila naší už třetí společnou hoďku. Toto zase letí. Ale nebojte, fajn warm-up ještě před náma, jedna společná hodina, ve který to zase rozjedem. Jenom si musíme pustit dát zprávy, znáte to, musíme si dát zprávy. A potom další songy. Bude tady i trošku emocí Damiano David, Born with a Broken Heart, nebo Tate McRae, Just Keep Watching, tahle popová ikona. To všechno už za chvilku tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou.
1: Co je hot v hitparádách? To letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Správa nemovitostí v Hradci Králové přišla kvůli sofistikovanému podvodu o desítky milionů korun. Zaměstnanec uvěřil falešným policistům a bankéřům, kteří ho pod tlakem přesvědčili k převodu peněz. Případ vyšetřuje policie a znovu upozorňuje, že podobný podvody cílí i na firmy a instituce. Tohle je noční můra každého pacienta. 20letá Francouzka šla na operaci kotníku, ale po probuzení zjistila, že jí lékaři omylem vytrhli všechny 4 zuby moudrosti. Kvůli záměně dokumentace podstoupila úplně jiný zákrok, než měla. Nemocnice chybu přiznala a dívce nabídla odškodnění. V Japonsku vznikl nový způsob, jak bojovat s extrémními vedry. Speciální chladící kabiny dokážou během 5 až 10 minut ochladit člověka pomocí studeného vzduchu, který míří na hlavu, krk a záda.
1: Fajn.
0: 3, 2, 1. Už za hodinu Jindra Žampa.
1: Ale teď. And now.
3: Welcome to the stage.
4: Krásný středeční odpoledne. Já doufám, že si užíváte tenhle den. No a jak jinak, že jo, než s Fajn warm-upem a se mnou s Kristý. Předáma poslední společná hočka, která, jak jsem říkala, bude nabitá emocema a nabitá party songama. No a taky si povíme třeba o vašem nejoblíbenějším komplimentu, který jste kdy dostali. Takže to bude hezký. Zaměříme se na hezký věci, protože v půlce týdne to potřebujeme. No a taky ty hezký songy. Teď pojďme vykřičet všechny emoce společně s Damiano Davidem a jeho songem Born with a Broken Heart. Právě teď na Fajnu.

0: keep watching.
1: Tate McRae, její Just Keep Watching, tenhle track, u kterého jste si, věřím, zatancovali, zaspívali. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak neuvěřitelně velkou moc mají slova? Jasně, můžete zapomenout na tisíc rozhovorů, celý roky ze školky, ze školy, to si nepamatujete. Možná jste i zapomněli, co jste měli včera k obědu. Ale ten jeden kompliment, ten, který vám třeba někdo dal před 10 lety, jen tak mezi řečí, ale vy ho v sobě máte do dneška, protože byl fakt krásný. Je až neuvěřitelný, co všechno dokáže někdy v naší hlavě zůstat. Většinou to ani nejsou ty klasické fráze typu dneska ti to sluší nebo máš hezký tričko, ale naopak ty fakt specifický komplimenty. A občas možná i bizarní. Třeba když vám někdo řekne, že máte nakažlivý smích, že se těší na každý váš vtip, nebo když vám někdo řekne, že dny v práci s váma jsou lepší. No a proto se ptám já dneska vás, jaký je ten jeden kompliment ve vašem životě, který vám utkvěl v paměti, na který nezapomenete. Protože si myslím, že už jenom ta vzpomínka na tenhle moment vám může zlepšit den, tak mi to pojďte napsat do zpráv na 724-634-634, jaký je nejlepší kompliment, který jste kdy dostali. Nebo prostě ten, na který nikdy nezapomenete. Pojďte mi to hodit do zpráv a já vám hodím váš žádaný song. Olivia Rodrigo je totiž tady. Teda, bohužel ne u nás ve studiu, ale teď už ve vašich uších. Drop Dead právě teď na Fajnu.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

John Roses v tomhle remixu, takže taková ideální chillová věc pro tohle středeční odpolko. A já jsem se vás ptala na komplimenty, na vaše nejoblíbenější komplimenty, které jste kdy dostali, anebo nejzajímavější. A teda musím říct, že třeba Wendy se předvedla, protože píše, že dostala kompliment, že má antropologicky dokonalou lebku. Ten kompliment mi řekl týpek na festivalu. Mám na 2 milimetry oholenou hlavu. To se nedá zapomenout, Wendy. Tak to věřím, že to se nedá zapomenout. To je rozhodně kompliment, který si pamatujete do konce života. Monča píše, ahoj do fajnu, jeden můj známý mi řekl, že je gay, ale kdyby si měl vybrat jednu ženskou, s kterou by štípal dříví, byla bych to já. Taky krásný kompliment, potěší. A tady další. Se mnou nezůstal tak úplně kompliment, ale když jsem byla malá a na dětském táboře, tak mi jeden mladý vedoucí dal malou kytičku, kterou utrhl venku a řekl, že jsem fakt krásná. Mě by možná zajímalo, kolik ti bylo, jestli už to není za hranicí nějakou. Ale dobře. A potom ještě Kristý píše, že jí kamarád před 7 lety řekl, že jí nebere jen jako kamarádku, jako budoucí manželku. To není kompliment, to už je normálně výzva ke svatbě. Krásný. Já vám děkuju za sdílení vašich nejkrásnějších komplimentů. Doufám, že vám to zlepšilo den. Doufám, že vám dneska dá někdo nějaký dobrý kompliment. Když tak vás komplimentuju já. Jste skvělý, vtipný, úžasný. A společně si zatancujeme, zaspíváme za chvilku další songy, třeba Dominic Fike, White Keys. Tady na fajnu.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
10: I táta přece vaří.
11: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
9: www.jonointerier.cz.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
13: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

Naked Portugal The Man, jejich Glide. To je song, při kterém si tak ideálně odpočinete při středečním odpolední někde v práci nebo i třeba na cestě domů. A teď se ptám, co vás nejvíc přitahuje? Jako první si možná řeknete, určitě tady budou nějaký chlapi, co si řeknou hluboký výstřih, holky, co si řeknou vypracovaný břišáky nebo drahý auto. Ale víte co? Realita je podle dotazníků častokrát o dost roztomilejší a míň kontroverzní, míň bizarní. Na internetu jsem objevila diskuzi, kde se probíraly ty nejšílenější drobnosti, které lidi na protějšku dokážou okamžitě odzbrojit. A nejsou to žádný modelkovský pózy. Ne, klasika je samozřejmě úsměv, hlasitý smích, nic víc, nic míň. Pak třeba vyhrnutý rukávy u košile, odhalený předloktí u chlapů, holky, vy víte, nebo třeba kšiltovka dozadu, a nebo když někdo začne vyprávět s obrovskou jiskrou o nějaký svý specifický zálibě. Je úplně jedno, jestli třeba sbírá jízdenky, pěstuje kaktusy, prostě ten zápal v očích, víte, co myslím. No a pak tu máme taky třeba to, když si někdo řekne, že vám dá právě skvělý kompliment a vy pak cítíte, že už je to v háji, že tenhle člověk vás má. No a proto mě samozřejmě zajímá váš názor, jaká nenápadná drobnost, detail nebo zvyk vás u druhých dokáže absolutně ozbrojit. Holky, je to taky kšiltovka dozadu. Kluci, co máte vy? Pojďte mi to říct. 724-634-634. Na tohle číslo si to zazdílíme, třeba se z toho zase nějak inspirujeme, co dělat, abyste zbalili toho druhýho. Pojďte mi to napsat, já vám k tomu hodím další track. Kane Brown, Marshmallow, Miles on It. Právě teď. New truck,

0: Tenhle song zní jak tropická party někde u moře, ne jako zatažený odpoledne v Česku, ale i tak. Doufám, že právě jsem vám pomohla se přenést takhle někam na Dovču společně s Topikem, Fireboyem, DML a taky Nico Santosem a jejich trackem Body. No a společně probíráme, co se vám nejvíc líbí na pohlaví, který vás přitahuje. Prostě co vás u lidí fakt dostane, co vám připadá atraktivní. Kája píše, že jí zaujmou vlasy. Pokud má baskat, tak to mi nejede. Pak obličej třeba, ale úplně o vzhled mi nejde, hlavně ta povaha, ale nechtěla bych být s někým, kdo se mi nebude líbit. Kájo, tak to asi chápeme všichni, ta prostě fyzická přitažlivost tam musí být, to je jasný, chemie musí fungovat. No a potom Vicky a Lucka potvrdili moji teorii, píšou, že za ně funguje kšiltovka dozadu, takže ano, to podepisujeme asi všechny holky, kšiltovky jsou prostě dobrý. A Michal, toho zase zaujalo úplně něco jiného, co podle mě nikoho ještě nenapadlo. Michal píše, že se mu líbilo, že kolegyně uměla moc dobrý zapečený bagety. Občas je přinesla i do práce. Já jí zbožňoval. Jí i ty bagety. Chápu, láska prochází žaludkem, pokud vám kolega nosí zdarma jídlo do práce, asi to docela funguje. Takže to je možná takový tip pro vás, pokud chcete zbalit, máte crush na někoho v práci, upečte mu něco dobrýho, třeba bagety nebo něco sladkého. Tak a za chvilku další tracky, já vám děkuju za zprávy. Čeká nás třeba Temper City Self-Aware, takovej trošku chillovější song, trošku se sklidníme. Tak za chvilku, na fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: To nejlepší z Prahy v Rýgrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
8: I'm Lily Bean.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Music.
11: Fine.

zaryje do paměti Tiffany Iris, její Vertigo. Jedna z posledních věcí, kterou si společně dáme, protože se blíží 5. hodina. A vy víte, co to znamená. Fajn warm-up je u konce. Společný 4 hoďky máme za sebou. Zase to bylo nabitý úplně všim. Měli jsme tady taneční songy, měli jsme tady takový víc emoční songy, trošku jsme to ze sebe vyřvali, dostali. Půlka týdne za náma, zvládli jsme to. Před náma už jenom 2 dny. V oba 2 dny se uslyšíme od 1 do 5, čtvrtek i pátek se zas můžete těšit na mě a na warm-up. Pověděli jsme si o komplimentech, o tom, že chlapi se prej víc hádají, nebo teda nehádají, ale že jsou víc steklí. Vy jste to někteří vyvrátili. Probrali jsme toho dneska hodně. Klasicky vztahy bylo naše hlavní téma a bude pravděpodobně i zítra, protože to všichni známe. Takže zase zítra, teď už to předávám Míše, která se na vás extrémně těší. Je tady na vás naladěná celá v růžovém, takže i váš den bude v růžovém. Tak si to užijte, mějte se krásně, slyšíme se zase zítra. Poslední song ode mě bude Lunch Money, Louis a jejich Bills. Takže se mějte, užijte si to a bye babes.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc

0: online. Sme na DAB+. Sme v aplikácii Rádia.cz. Hot News.
1: Na jihu Čech lidi hlásí možný pozorování černý pumy. Svědek jich měl zahlídnout na Táborsku a potom podobnou šelmu měla o týden později vidět i řidička automobilu. Policie případ prověřuje společně s myslivci a veterináři, ale zatím není vůbec nic jasné. Umělá inteligence se vyvíjí raketovým tempem a někteří odborníci varují, že bez jasných pravidel může v budoucnu představovat vážný riziko pro lidstvo. Podle expertů je potřeba řešit bezpečnost AI dřív, než jí schopnosti předběhnou naši kontrolu. Fanoušci Rihany čekají na její nový album už 10 let. Teď se objevily spekulace, že při práci na svý 9. desce čerpá inspiraci z legendárních Queenů a hlavně z odkazu Freddieho Mercuryho. S Míšou dneska. Pull my trigger, let me blow your mind. Čau lidi, je to tady, startuje dnešní Fine Drive, zase jsme tady společně, ano, Žampek tady bohužel dneska není, ale nebojte, hele, zítra se vrátí, jo, zítra tady zase s ním budete kalit, ale dneska to tady přežijeme a zároveň si užijeme společně, dneska vysílám večer, nevysílám ráno, tím pádem mám i nějakou tu energii, hele. Dneska jsem celý den jenom odpočívala, tím pádem můžu vám něco předat, chápete to? To je super, ne? Za chvilku si například oslavíme jedny narozky, tak buďte ready. Fine Life. Teď už Jelly Roy, Hands Up u nás na Fajnu.

Neskutečný song, který nám obohacuje letní playlist Zara Larsson, její Lush Life u nás na Fajnu. Jdeme si říct, co je dneska vůbec za den. Například je Národní den manga. A na rovinu, já jsem si původně myslela, že je to mangy, toho časopisu. Na rovinu, já se v tom moc nevyznám. Jo? Vím jenom, že to je takový časopis, komiks, něco takového asijského, jo, známe. No ale ne. Je to Národní den manga, jakože toho ovoce. To znamená, jestli dneska někdo měl mango, gratuluju, oslavili jste dnešek s grácí. No ale taky má narozeniny jedna z mých nejoblíbenějších zpěvaček. A jestli jsem někomu teďkon probudila dětství, stejně jako se probudilo moje v mém srdci. Tohle je Selena Gomez, její Načuli. A chci se omluvit za výslovnost, ale když jsem byla mladší, tak jsme s kamarádkama si vždycky dělali srandu, protože neuměli jsme anglicky, chodili jsme do školy, tak jsme měli takovou to jako školní angličtinu, nevím, jaká to byla třída, možná druhá, třetí, a vždycky jsme zpívali. My chceme prostě od Selena Gomez Načuli, my prostě chceme Načuli, musí tady být Načuli. No, takže se to tak úplně jako nevyslovuje, ale je to prostě Načuli. Podle mě je to Načuli. Každopádně, aby jsme oslavili narozeniny pořádně s grácí, tak si song dáme úplně celý. To znamená teďkon Selena Gomez, její Načuli u nás na Fajnu.

0: neskutečný letní banger DJ Snake, Justin Bieber, jejich Let Me Love You na fajnu. A už za chvilku skvělá rozhejbávačka Alex Warren, Passenger. Song, který není zajímavý jenom tím, že existuje. Ale Alex Warren většinou spíš má své moodovky. Chillovky, jednoduše, sednete si, pustíte si, odpočíváte, no a ty songy tak proplouvají. No ale potom jednoho dne se Alex rozhodl, že udělá něco zajímavějšího. Například právě tenhle banger. No a najednou boří hudební žebříčky ještě víc než předtím. Například na Spotify tenhle banger má mnohem víc shlídnutí poslechu všeho než jeho ostatní songy. A to není venku tak dlouho. A proto si ho společně dáme úplně celý. Už za chvilku u nás na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.

neskutečná Lola Young, její ADHD hymna Messi, song, se kterým uzavíráme tuhle tu hudební část a zaměříme se na fajnu, na moje další moudra. A taky na překvapivý výsledky, protože prej Česko patří mezi nejvstřícnější země pro cizince. Což třeba na jednu stranu mě to překvapilo, na druhou stranu až tak ne, protože nedávno se to hodně řešilo a pamatuju si, že Česko bylo opravdu vstřícný. Ale celkově, když se podíváme na ten celý žebříček, tak na prvním místě skončil Island, potom Lucembursko a třeba Nový Zéland. Ale mě osobně překvapilo, že tady v té statistice není například Švédsko, protože tam jsem byla a pamatuju si, že i kamarádka, která tam žije, tak mi vyprávěla, že právě Švédsko je hodně vstřícná země, no ale tady vůbec nebylo. No, to se stává, hold, osobní zkušenosti jsou občas jiný, občas ne, no stává se, no ale aspoň, že my jsme konečně zase uspěli a máme v něčem takhle krásnou statistiku, alespoň něco, aspoň už nejsme jenom alkoholici. No ale každopádně dáme si další banger, za chvilku Taylor Swift, Elizabeth Taylor, nebo teďkon Ina Deja Vu u nás na fajnu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls. Rozhejbávačka, která nám dojíždí v 17.41 u nás na Fajnu. A my se podíváme například do našeho playlistu. Je tu Sombr, který sice většinu songů má hodně podobných. Je úplně na rovinu, prostě poslechněte si to. Když hraje song s tímto vibem, víte, že je to Sombr. To prostě víte. No ale u něj jsou prostě důležitý ty texty. Jenom na chvilku, když si tenhle ten banger poslechnete, tak pochopíte. Právě proto si ho společně dáme úplně celý už za chvilku tady u nás na Fajnu. A nebo se podíváme na další studii, tentokrát o druhorozených dětech. No a na rovinu, já jsem prvorozená, takže asi víte, na čí budu straně.
1: Neřeš playlist, žij léto. It's just so
2: fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

neskutečný klok-klok. Jeho Doria. Při Fine Driveu. 17:51. A my se společně konečně jdeme podívat na tu vzácnou studii. Podle všeho druhorozený děti mají prej vyšší riziko problémů se zákonem. Hm? Vidíte to? Narodit se jako prvorozená, to je vončo. Jediný, co musíte, se správně narodit. Ne, hele, jako dobrý, tady to jsou jenom studie, nemusí to tak vždycky bejt. Naopak, nám třeba, když jsem byla malá, tak rodiče vždycky říkali, že já jsem byla vždycky ta větší průšvihářka, no hold, stává se. No ale celkově, já když jsem potom tu celkovou studii dočetla do konce, tak jsem zjistila, že se to týká hlavně chlapců. Jak je to možný? Proč se to netýká i dívek? Já bych z toho měla lepší pocit. Ne, hele, budeme na mladší sourozence samozřejmě hodný. Jo, je jedno, jestli žena nebo muž, prostě všichni jsme nějakým způsobem ty hodný, jo? No, to je jedno, já jsem se konečně měla radost z toho, že prostě můžu ukázat svým mladší ségře, že já jsem ta lepší, ne? No, což úplně asi bych takhle neměla říkat a očividně já jsem ta, no, víte co, každopádně všechno je v pořádku a já se půjdu vybrečet tady za mikrofon. Teď bych si dala nějaký další song, Becky Hill, David Guetta a Remember u nás na Fajnu.

0: Drink sin k neostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Právě teď máme 20 stupňů Celsia, je oblačno, dnešní denní maxima okolo 22, ty už bohužel nebudou, maximálně až zítra, no ale minima, to vás bude určitě zajímat mnohem víc, protože v noci bude plus minus 14.
10: Fine life.
9: S Míšou. Pull my trigger, let me blow your mind. Čau lidi, startujeme naší druhou dnešní společnou hoďku, druhá hoďka Fine Driveu. Já doufám, že jste ready na bizárky, ale zároveň hudební novinky, nebo si dáme pozor na vás, nebo vás se budu ptát na songy. Pustím vám dva a bude mě zajímat, který z nich je lepší, no ale na to si budete muset ještě počkat. Do té doby třeba Lady Gaga, nebo teďkon Eva Farná, Perpetuum Mobile u nás na Fajnu.
10: Fine life.

Slečna Leny a její Home na rovinu tady na Fajnu. Věřím, že s jejíma songama vždycky budete jako doma. No a pak je tu žena, která naštěstí třeba v nemocnici není jako doma. No, taky se jí tam stal jeden obrovský omyl, protože místo operace kotníků, tak při té operaci přišla o všechny zuby moudrosti. A takhle, na jednu stranu si zase říkám, že je to dobře. Představa, že já nebudu muset chodit čtyřikrát na trhání a místo toho prostě mě jednou uspí a vytrhnou mi je, tak to je přece super. Na druhou stranu, když potřebujete operovat kotník a oni místo toho jakoby vyndají zuby moudrosti, no to taky není úplně OK, vzhledem k tomu, že potom budete muset podstoupit další operaci právě s tím kotníkem, no nic moc, ale jak říkám, na druhou stranu nechat si vytrhnout zuby moudrosti i takovýmhle nedorozuměním vlastně vůbec není špatný. Musíme na svět koukat pozitivně, no tak lidi, pojďme na to. A můžou nám k tomu pomoct třeba i songy Fajnu. Teď už Chemical Brothers, jejich Go u nás na Fajnu.

Mr. Know It All, jeho neskutečný banger, který si dáváme v 18.19 u nás na Fajnu. A teďkon jednoduchá otázka. Mám tady dva songy připravený v našem playlistu a mě zajímá, který je podle vás lepší. 724-634-634. Napište si tohleto telefonní číslo a jdeme na to. Michael Jackson, jeho Beat It. Dneska tu měl sedět Jumpik, který právě Michaela Jacksona dabuje. To znamená, alespoň takhle ho tady můžeme mít díky jednomu songu. No a nebo...

0: druhý song tady v naší soutěži. 724-634-634 Michael Jackson nebo Justin Bieber. Napište a za chvilku se dozvíte odpověď.
1: Fajn rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.
14: Fine.

Dracula. Neskutečný ženy. Neskutečný song. U nás při Fine Driveu na Fajnu. A my jdeme rozhodnout, který song je víc top. Já vám pustila dva, jeden od Justina Biebera a druhý od Michaela Jacksona, no a vy jste vybrali. Přesně tak, vyhrál to Michael Jackson, jeho Beat It. A já doufám, že jste se svým rozhodnutím spokojený. Protože stoprocentně víte, co teďkon nastane. Přesně tak, my si tenhle banger dáme úplně celý. To znamená, musíte být ready. Michael Jackson, jeho Beat It, právě teď na Fajnu.

0: Felix NG Hard Teeth Pride u nás na Fajnu. A za chvilku budeme hledat manžela společně s Ray. Nebo si dáme pár pistácí společně s Kilinem a Sofianem. A který song bude dřív? No jaký jiný než naše milovaná Ray. Jestli jste byli v O2čku na jejím neskutečném koncertu, tak víte, že minimálně tenhle banger tam vyvolal obrovský wow. A kvůli toho mu ho máme i tady u nás na Fajnu, protože u nás taky vyvolává vždycky obrovský wow. A proto si ho společně dáme už za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat. I love
2: the Fajn. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Raspenavě u Liberce za 4 090 000, rodinný dům ve Strunkovicích nad Voliňkou za 3 669 400 korun, louka ve Zbraslavicích na Kutnohorsku za 1 349 000, penzion v Lipně nad Vltavou za 14 990 000 a byt 3KK v Pardubicích po Labinách za 6 499 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo!
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
11: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

sofiánových pistácie. 18:52 přesně při Fine Driveu na Fajnu. No a my si dáme pár drbů, no ale ne jenom tak leda jakých, nebudu vám tady nic já prozrazovat, ale prej podle všeho právě drby a celkově tajemství, no tak to je základ šťastného vztahu. No ale dřív se říkalo, že prej i drby sice ano, mají špatnou pověst, ale například, když ženy mezi sebou drbou, tak to posiluje jejich vztah a celkově to má pozitivní vliv na jejich společnou přátelskou energii. No a podle právě nějaký nový tady studie, co jsem zase vyhrabala, no tak i drbání mezi partnery a celkově pomlouvání jiných lidí vám může váš vztah mnohem víc zlepšit. Jako bude to znít asi blbě, ale ono to vlastně strašně dává smysl. Prostě drby celkově vždycky posilovaly vztahy, no a když máte společně jednoho nepřítele, no tak je to vždycky lepší. Bohužel, jako je to sice sad story, ale je to true story, no. Stejně jako je true story, tak jsou naše songy. Třeba za chvilku Billie Eilish nebo teďkon Rugel, její Pretty on Paper u nás na Fine.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Vytáhni Jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
2: Povídám, vytáhni Jendu!
3: No jo, výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo!
5: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna!
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávají www.výtahy1.cz.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
9: Fajn Life.
10: Dneska s Míšou.
11: Pull my trigger, let me blow your mind.
10: Čau lidi, já vás vítám u naší dnešní poslední společný hoďky při Fine Driveu, anebo celkově všech moderátorů Fajnu, protože ano, já jsem tady poslední, potom už bude Next Generation, což je malinko jiný koncept, takže vlastně ještě jeden člověk po mně bude, jo, dobře, tak nebudu se takhle přeceňovat, ale i tak do té doby si společně vychutnáme songy, ale taky fajn, fresh, hot témata, však to znáte. Teď už Cameron Whitcomb a jeho neskutečný banger Medúza právě teď

Eliza Rose, Calvin Harris. Body moving. Neskutečná rozhejbávačka i takhle při večeru na fajnu. V 19:10. A my si společně dáme jednu super novinku, protože dneska jsme si ještě nenatýzovali nic special. Jednoduše, na co se budete moct koukat. Protože například Disney Plus oficiálně objednalo hraný seriál Afterlife with Archie. Jednoduše, kde se sledovali Riverdale stejně jako já a milujete právě ty postavy, no tak právě postavy z Riverdale by se tady v tom seriálu měly objevit. Měla by to být úplná novinka a premiéra je plus minus naplánovaná na Halloween roku 2027. Ještě si budeme muset počkat, ale teda jedna velká otázka, která tady s tím přichází, je Riverdale je od Netflixu, kdežto tenhle ta novinka bude od Disney+. Jak je to přesně vyřešený, nevím, ale co jsem se tak dočetla, mají tam hrát i herci z Riverdale, takže no uvidíme, na to si budeme muset všechno počkat, odpovědi zatím nemáme, jediný na co já vám můžu odpovědět, tak jsou super další názvy songu, například Ed Sheeran a jeho Bad Habits, nebo tečko Beberex a Fightless New Religion, právě teď u nás na Fajnu.

další večer u nás na Fajnu. A samozřejmě není to jediné, co tady pro vás mám. Například i jedna zpráva o aktivistické skupině, která je u nás v Praze. Ano, pražská radnice zase upozorňuje na novinky, které se staly a dokonce i se dějou. Na rovinu, osobně já různé jihokorejské věci respektuju, akceptuju a to je asi tak moje maximum. No ale jestli milujete třeba K-pop, různý songy, seriály, no může se vám to hodně vymstít, ale o tom si řekneme až za chvilku. A samozřejmě tematicky tady musí být i nějaká K-popová skupina. Za chvilku BTS je jich svým. Jedna z jejich největších novinek a taky jeden z jejich největších bangrů poslední doby. Já si pamatuju, když BTS trendovali v mých plus minus 19-18 letech. Hodně mých kamarádek je extrémně milovali. No, pak malinko jejich sláva tak jako spadla. No a potom nový songy, nová energie, je to tady. A taky to bude za chvilku u nás na Fajnu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: To je krásná kuchyň.
3: Je, a jak je praktická.
2: Je.
3: To bych chtěla domů.
4: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
5: www.jnointeriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.

V loni vznikl jeden super remix songu Wonderful Life a díky tomu ho můžeme hrát u nás na Fajnu. Hertz Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. No, my si dáme jednu aktivistickou skupinu. Podle komentářů, který jsem četla pod tímhletím příspěvkem, no tak oni říkali, že prej v dnešní době to už neexistuje. To bylo buď v minulém století, nebo například se tohleto objevuje ve filmech. No, tak ne. Aktivistické skupiny existují i v dnešní době a právě teď se prej jedna pohybuje v Praze. A nedověrně já osobně se v různých jihokorejských věcech úplně nevyznám, no ale jestli vy například milujete K-pop, K-drama, tak si upřímně dávejte pozor, protože prej právě tahle ta skupina láká většinou mladý, upřímně i malinko blbý lidi, kteří se snaží nebo milujou nějakým způsobem tuhle tu K-drama kulturu, no a právě se snaží nalákat k sobě, aby s nima šli do toho kultu, no ale pak vás to může tak moc pohltit, no že už to s váma nebude úplně OK a můžete i nevědomky porušovat různý zákony, anebo na vás můžou právě hodit věci, které nejsou úplně OK. Dávejte si na to pozor, jestli pojedete třeba na výlet do Prahy. Praha je krásná, máme tady strašně moc památek, no ale pak tu jsou právě i tyhle ty skupiny. Ale co je všechny super, vždycky hot, vždycky fresh, tak jsou naše songy. Za chvilkou Pink Panther, Zara Larsson, jejich Stateside, nebo teďkon skupina One Republic a jejich Needs Your Love na Fajnu.

0: Song, díky kterému si americká kraslobruslařka zasloužila zlato na zimních hrách. Pink Panther zadala Arsene jejich Stateside na fajnu. No a za chvilku taky znovu na startování kariéry, jenom malinko jiný. Tentokrát se to týká Olivie Rodrigo, která díky tomuhle bangru znovu nastartovala, znovu rozjela to, co tam před pár lety bylo. Její Drop Dead, který si dáme už za chvilku. Já si myslím, že většina z vás si pamatuje éru dokonce i v České republice, kde všichni říkali yes, Olivia Rodrigo, její Driver's License a různý další songy, to je to, co potřebujeme, to je ono. No, potom ale spadla, malinko zmizela a najednou ji tu máme znova. To znamená její songy, už za chvilku, u nás na fajnu.
1: Když je toho moc, zapni fajn. Fajn.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Je to tady konec našeho dnešního společného vysílání tady na Fajnu. Ukončila nám ho Olivia Rodrigo s jejím neskutečným bangrem Drop Dead. Já doufám, že tyhle ty tři hoďky pro vás byly vždycky fresh, hlavně fajn a že jste si je pořádně užili. No my se slyšíme zase o víkendu, možná mi někdo zase napíše, no já se tady zjevím zase z čistého nebe, no uvidíme. Nevím o tom, takže spíš až o víkendu, nebo samozřejmě na sockách, ale znáte to, prostě buď tam, kde jsme jako Fajn Rádio, nebo na mém Instagramu, na mém TikToku, kdekoliv, však to znáte. No, teď už se s váma loučím od 7, ne vlastně od 12, máme změnu, to je změn. O víkendu od 12, já už jsem zmatená, od 8 do 12 se slyšíme v sobotu a v neděli. Tak, čau. Fajn Rádio.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi,
9: welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
10: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Vždycky hot.
10: Vždycky fresh.
9: Fajn.
2: Next generation.
1: Next generation.

0: Čau, já jsem jmenu Martin a zrovna sedím se svojí kapelou na zkušebně, je začátek léta a moc se na tohleto leto těšíme, natáčíme další díl Next Generation, který právě posloucháte. Jméno naší kapely je Sakai Club a v následující hodince vám pustíme nějaký naše songy, nějaký songy, které se nám momentálně líbějí, tak jak je to na Next Generation zvykem. Zdravím ve studiu celou moji kapelu, kluci, pozdravte najednou všichni, 3, 2, 1.
1: Ahoj.
0: No vidíte, je nás tady spousta. První song, který si dneska poslechnem, tak je náš song, je to skoro novinka, jmenuje se to Do Crowdu vlezem, je to inspirovaný Berlínem, kde jsme byli s mým dobrým kamarádem a kapelním Liborem a extrémně nás to tam tehdy vzalo. Do Crowdu vlezem od Sakai Clubu právě teď.
2: Next Generation.

pozor, decent tím jednou spít a ty zoo. Vyrážím s bratrama, kde jsou, tuhle noc flipnu jako double SO. Miluju lidi, co mají jsou, nenávidím tvrdý mačo, zdám si se salsou. Rejvy, když zpíváš tou masou, rejvy, když pulzuješ, sejdou jít basou.

mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Prosím, řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Tornice vypadají jak temný planety, barvy se roztekají ze stupů na zem. Každý rok se mě ptá, co budem dělat na jaře, a já, že březen, do crowdu vlezem.

proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Prosím, řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Tvornice vypadají jak temný planety, barvy se rozsekají ze stropů na zem. Každý rok se mi ptá, co budem dělat na jaře, a já že...

0: Next Generation.
1: Zdravím posluchače Fajn Rádia do pořadu Next Generation, tady kapela Sakai Club. My vás teďka provedem tím, co jsme v poslední době zažili, viděli. Libore, kde jsi byl v poslední době na koncertě, na jakém, co tě bavilo?
2: Já jsem byl na koncertě Tina Riven, což je kapela, nejznámější africká kapela, a pokud nemáte peníze nebo čas na cestování, tak doporučuji zajít si na něco takového, protože jsem se cítil, jako by Sahara přiletěla za mnou do Prahy a bylo to neskutečně skvělý.
1: Hezky, hezky, moc pěkný. My jsme se byli podívat na Renem Dangovi v Brně, se kterým jsme tady s klávesistou Marťou hráli asi 4 roky, bylo to super. Co ty, Marťas?
3: No a já jsem se chtěl zeptat, jestli jste byli nějaký small talk jako s Renem, jakože bavíte se pořád, nebo?
1: Určitě, bylo to velmi přátelské.
3: Takže jste kamarádi s Renem Dangem.
4: My jsme vlastně už tak trošku známí.
3: Takhle, hustý, hustý.
4: Jsme vlastně trošku slavní.
3: Já vlastně nevím, s kým hraju, tady zjišťuju během toho vysvětlení. Já jsem byl na Magdy Markovi ve Foru Karlín asi 3 dny zpátky a taky to bylo kouzelný. A Pepi, ty jsi byl někde?
5: Já jsem nebyl bohužel někde.
3: No, ale počkat, ty jsi zase hrál v Polsku, ty jo, s celým
5: orchestrem. Jo, já jsem spíš jako hrál, než já jsem spíš jako účinkoval.
3: No tak já si myslím, že můžeme...

0: Next Generation.
1: Sedím tady stále s mýma kumpánama ze skupiny Sakai Club, posloucháte Next Generation na Fine Radio a já bych se chtěl zeptat našeho bubeníka Pepy, který dneska ještě moc nemluvil, tak chci mu dát taky prostor. Pepy, na co se během tohle léta těšíš úplně nejvíce všeho?
2: Čau, tady Josef, já se nevyslyším asi na akci 14. srpna Monkey Business a PSH.
1: Tyjo, to zdal takhle z flaku, teda hustý. Tyjo, a i datum si trefil, tyjo. No, kluci, co vy, co plánujete na léto? Kromě, když to teda vstáhnete ke kapele, jakože dovolený nás samozřejmě taky zajímají, ale zajímá nás hlavně to kapelový léto.
3: A teď to zmínil Martine, letíme do Bulharska, kde si užijeme kapelní dovolenou společně s producentem Rainerem, což bude určitě kreativní i dovolenková relaxační záležitost.
4: Já jenom doplním, jedem autem, takže to bude vlastně 18 hodin krásy, sůl v očích, písek, paráda.
1: Je to tak. No a jelikož jsme uhlíkově neutrální, tak nebudeme plýtvat i rádiovým časem a přesuneme se k dalším dvou písničkám. Ta první je od Daniela César, jmenuje se Who Knows, a druhá je od skupiny Jungle a jmenuje se Carry On.
0: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: U mikrofonu Martin ze skupiny Sakajka, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Já mám teďka na svou spoluhráče takovou zákeřnou otázku, jak oni mi tady podle mě sežrat na zítřejším koncertu, který hrajem. Kluci, mě by zajímalo, jestli existuje nějaká věc, kterou jako vy nemáte moc rádi. On se tomu nepřišli na chuť, ale ostatní lidi to jako milují. Je to všeobecně takový nějaký třeba jako kult, který netřeba jako kritizovat. Já třeba za sebe říkám, a teda možná dostanu rout za to, ale já moc nemusím Pána prstenu, který jako všichni mi příjem milujou. Neříkám, že to je špatný, ale chápete mě. Co máte vy?
3: Pro mě jsou to třeba neslazený minerálky. Já úplně nesnáším, jak jsou tam prostě všude ty zrka a takto. A já prostě se toho napiju a ta stevie mi prostě kroutí prstama na nohou a...
2: Out of the box, kámo, neuvěřitelně.
3: Je to prostě těžký pro mě strávit a je to prostě, je to náročný.
4: Já se přiznám, že jsem nikdy nepřišel na chodě Rickovi a Mortimu. Já prostě mám rád Futuramu, mám rád South Park, ale Rick a Morty mě nějak prostě, nějak mi to nehraje na nějaký vnitřní frekvence.
5: Mám to úplně stejně, kámo, teda double roast, no.
4: Ale Pána prstenů mám rád, zase Harry Potter nějak mě úplně nerezonuje.
2: Ale já jsem chtěl jednu, mám jenom minutku, tak pojď Maty.
3: Na fantasy mi nesahej.
2: Maty nic nemá, kroutí hlavou.
6: Bavíme se hlavně o hudbě, tak opravdu Taylor Swift, no, taky jsem jakoby nikdy tomu nepřišel na chuť. Byť jako je to skvělá písničkářka, ale nikdy mě to prostě neoslovilo.
2: Mm-hmm. Ok, happy?
7: Mě asi nic nenapadá jako v té hudbě, protože já když to nemusím, tak si jako, nebo kdybych na to měl něco říkat špatného, tak bych se to musel poslechnout, abych to nějak zhodnotil, ale já to většinou vůbec neposlouchám. Hodně trvnou do kašlu.
2: Tyjo, velmi profesorské. Já stejně tak profesorské budou další dvě písničky, které vybírala naše rytmika právě Pepa s Liborem. Last Waltz od Jay Bernarda, belgický písničkář, a No Pole od Dona Tolivera. Užívejte.
0: Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

0: Generation.
1: Yeah. Fine. Od mikrofonu vás zdraví Sakai Club a my se blížíme ke konci našeho Next Generation a po tomto vstupu bychom vám rádi pustili náš nejnovější release. Písnička, která vznikala velmi sporadicky, tak jako až neintuitivně a vlastně vzniklo z toho takové trio.
2: Ano, takové tři verzí tohle songu. Ten song se jmenuje I Like Bitter Drinks and You. Je to dost osobní písnička, to nebudu perzovat, hlavně to úplně není důležitý, ale chtěl jsem říct, že jsme vydali tři verze, jak už jsem zmínil, slow verzi, ambient verzi, ta je za mě úplně nejlepší, doporučuju. A potom ta jako main verze, která je taky samozřejmě za mě velmi dobrá, povedená. Kluci, co vy byste k tomu řekli? Vzpomínáte si vlastně, jak jsme to tak jako bastlili, tu písničku? To už je docela dávno, myslím rok a půl.
1: Dobrá písnička stojí na base a v této písničce je basa furt dokola, nahrávali jsme ho asi přes 4 vrstvy. Ta basa se furt opakuje, ale všechno kolem se tak jako mění a vytváří to takovou jako zajímavou atmosféru.
3: Úplně takovou jako atmosféru, když si třeba poslechnu The Neighborhood, tak u toho vnímám takovou jako částečnou melancholii, částečnou prostě jako takovou vnímavost do nějaké jako, já nevím, vesmírné atmosféry, jak bych to řekl.
4: Hele, já si myslím, že dost bylo slov, pojďte si tuhle písničku poslechnout. I Like Bitter Drinks and You. Právě teď. Turn it up. Next Generation.

0: generation. Yeah. Fine.
1: Právě jste doposlouchali písničku Blanket od nás, my jsme skupina Sakai Club a naše hodinka tady na Fine Radio v rámci pořadu Next Generation se bohužel uchýlila ke svému konci, ale nebojte, za měsíc se uslyšíme znovu. Ale kluci, já bych chtěl teďka po vás nějaký jako moudro. Je přece jenom období léta, lidi jsou jako rozjetí a chtělo by to nějaký jako moudro, který by je nasměrovalo tím správným létem. Co máte pro ně?
2: Já bych vám přál pozitivní neuroplasticitu.
1: Co to je neuroplasticita?
2: Schopnost mozku učit se novým věcem.
1: Dobře, to řekl Libor za nás, za náš kapelník. Můžeme dále?
3: Hezky libas. Chodíte na koncerty, užívejte léta, užívejte krásných letních večerů a sledujte náš Instagram, kde se dozvíte, kde dál hrajem a moc se na vás těšíme. Čau, čau.
4: To byl kytarista Maty, co skáže Pepa.
5: Hej, buďte zdraví.
1: Hej, nice. A poslední, Martin na klávesi.
6: Nebojte se dělat nové věci, léto je jenom jedno, letos, příště bude třeba další.
1: Já ještě doplním, i když samozřejmě mluvil krásně do tečky, že sledujte náš Instagram, poslouchejte Sakai Club samozřejmě na Spotify, protože si myslím, že naše songy jsou megaletní. Mějte se krásně, slyšíme se zase za měsíc, ahoj. We are number one. Next generation. Number one.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
4: Vždycky hot.

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn. Fajn.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Vyřeší život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pem Rebit. Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
2: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Fajn. Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkně.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Ξύπνη οστού. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn. Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: 2020 version.
1: Jak se Daniela dostala?
2: Tvoje leto má soundtrack. Fajn.
3: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Fajn, vždycky hot, vždycky.